0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Hity do hlavy, hity do hlavy, hity do hlavy.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome.
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Stát loni získal po lidech bez dědiců a závěti majetek za víc než 560 milionů. Největší část tvořily nemovitosti. Budovy, byty a další prostory měly hodnotu přes 345 milionů. Pozemky pak dalších 129 milionů. Peníze stát posílá

0: dospělého Tyrannosaura Rexe. Čtyři otisky starý zhruba 66,5 milionu let našli v severní Dakotě a dochovalo se jich asi 7 metrů. Podle trojrozměrného skenu šel T-Rex rychlostí zhruba 5,5 až 7,2 km za hodinu, podobným tempem jako rychle jdoucí člověk. Zlatý holva si z filmového festivalu v Benátkách odneslo historický drama Woman Unknown. Film dánsko-egyptský režisérky May El Tuki vypráví o mladý chůvě v Dánsku po nacistické okupaci. Snímek získal na festivalu i cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Fajn.
1: Pozor si dejte v Olomouci v ulici Švejdzerova, tady je hlášená havárie osobního automobilu, na místo jde policie České republiky, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Nehoda dál hlášena na D11 na 33. kilometru ve směru na Prahu, průjezd také se zvýšenou opatrností. A velký špatný taky v Praze v ulici Starokolínská, tady se pro změnu srazily dva osobáky. Tolik dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: A je. Vendy, víš, proč říkám a je?
1: Protože je pondělí?
0: Ano.
1: Ne.
0: A víš, proč je pondělí a proč ještě říkám a je?
1: Ne.
0: Protože je 6 hodin ráno.
1: Ne.
0: 6:00. Takže krásné, dobré ráno. Je tady Morning Bush na Fajnu se 6 hodinou. Je tady s váma Fiki, je tady s váma taky Vendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: A já doufám, že budeme dneska všichni na jednom mraku. Jak by řekl Kellyn. Viděl jsi Superstar?
1: No, viděla, ale tohle jsem vůbec nepostřela.
0: Kellyn má super hlášku novou.
1: Aha, okay.
0: Bejt společně na jednom mraku. No, od toho tady taky ten Kellyn je, že jo? Jeho vítej mezi náma, tak vítejte mezi náma. Hezký ráno a jdeme na to. Tohle je Morning Boost.

0: Angela Zara Larseny, její Lush Life. Dáváte si fajn při pondělku 10 minut po 6. hodině.
1: No a nastal takový ten nepříjemný čas, kdy většina z nás vstala, aby se vydala do práce, do školy, zhnila tam většinu dne, pak šla domů vyspat se, aby jsme to zítra mohli zopakovat. Ale přece jen existuje jeden člověk, který dnes nevstal, aby šel do práce. Možná vstal jen, aby si zapnul ranní telenovelu, ale do práce ne. Tím člověkem je jistá Kolumbijka, která tvrdí, že si díky prodávání drbu o svých sousedech vydělala na dva baráky. To je život.
0: To je skvělý vlastně.
1: To je život. Proč jsme tady, Wendy?
0: Že mě to nenapadlo.
1: Proč nesedíme už teď před našimi baráky a nenastražíme ouška?
0: Myslíš, že měla třeba stánek, prodávám drby svých sousedů?
1: Ne, podle mě je to dost obdobný, jako když před svým barákem vidíš nějaký seniorky sedět na lavičce. Tak já jsem vždycky měl za to, že tam prodávají marihuanu. Ale ne, oni tam sedí a mají nastražený ouška.
0: No jasně, že mají nastražený ouška.
1: Je to fakt, že teďko nedávno jsem šel takhle, venčil jsem psa a jedna sousedka, prostě seniorka, takhle tam seděla na lavičce, se mě jako zavolala. Nejdřív fejkla, jako že si myslela, že jsem někdo jiný. A pak se mnou chtěla začít bavit. A najednou to ze mě začala tahat. Jak dlouho tam bydlím? S kým tam bydlím? A já jsem jí to všechno rád, milé rád řekl, protože to bylo jenom jako milá stará paní, že jo?
0: No, takže tvoje informace už jsou na dark webu.
1: Dávejte si pozor na ty babičky před vašimi baráky. Možná díky vám se brzy odstěhují, což je zase na jednu stranu možná dobře, pak už vás nebude někdo vyprávět drby.
0: Díky vám budou mít třeba dobrý důchod.
1: A pak to můžete začít aplikovat vy. Tak my si zítra asi změníme práci. Nevím, kdo tady bude. Možná si to vyměníme s těma babičkama. Tak zítra očekávejte ranní show s babičkama, s dědečkama. Hezký ráno, dámy a pánové. Před náma Fastboy a taky Alex Warren. Morning Boo.

0: Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu. Krásné dobré pondělní ráno, 18 minut po 6. hodině. Pokračujeme dál, za malý okamžik třeba tenhle ten song.
1: Tate McRae, Just Keep Watching.
0: Co, Wendy, koukala jsi na Formule o víkendu?
1: Koukala jsem na Formule o víkendu.
0: A jak jsi spokojená s tím, kdo vyhrál?
1: Jo, nevadí mi to.
0: Kimi Antonelli, tak my tenhle song naopak venujeme všem, komu vadí, že vyhrál Kimi Antonelli, pokud vůbec někdo takovej je. Další song můžeme věnovat všem, co chtějí jenom přežít tohle z toho ráno. Adela, její Red Bottoms. Tyhle songy za malý okamžik na Fajnu. Pak si dáme tři random fakta. Tak, pohodový ranko. Morning Boost.
2: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Posloucháte Fajn, tohle byly Felix Jen, J. Hard, jejich Pride, no a tohle jsou tři random fakta.
1: Dakota Johnson tvrdí, že tajemství na krásu se skrývá ve 14-hodinovém spánku. 14 hodin, jo. To ani nejde, ne? Spát tak dlouho? 14 hodin? Tak to je odpověď na to, proč někteří vypadáme jak psí zadek v dešti. Až 86% lidí ve věku od 18 do 24 let žije bez partnera. Není to tím, že by chtěli být sami, ale tím, že na gauči už sedí táta s mámou a na dveře čuká babička, která ze spodního patra nese bramborovej salát v květnu. A pokud hrajete akční videohry, máte až o 64% lepší kognitivní schopnosti. Další důvod, vzít si 19. listopadu v práci volno.

0: Lady Gaga i Alejandro na Fajnu, 3:45, krásné, dobré ráno.
1: Před námi za malý okamžik Songfight, to je jeden song proti druhému. Jeden vybírám já, jeden vybírá Fiky a snažíme se trefit do vašeho tastu, abyste si mohli vybrat pro ráno, co chcete zahrát. Jedna z nich, jediná, bude zahraná a bude to záležet jenom na vás. No a ten, kdo dneska prohraje, tak bude muset tomu druhému věnovat jeden jediný deštník, který tady v éteru je.
0: Ano.
1: Aby došel domů v pořádku.
0: Ano, ten, kdo zvítězí, tak odejde v suchu, ten, kdo ne, tak ho čeká mokrá cesta domů, respektive do další práce. A vy za malý okamžik buďte ready, protože 724634634, někdo z vás rozhodne, kdo to bude, kdo odejde jako mokrý a kdo jako suchý. To
1: ne.
0: Bude jako jenom na vás záležet. Tak buďte ready, do té doby třeba do Weekend nebo Mal Smith. Morning Boost.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Nabízíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
9: Back to the hits.

0: Weekend, taky Daft Punk, jejich Starboy na fajnu, 7 minut před 7 hodinou, krásné dobré ráno a je to opět tady, i při pondělí se budeme s Wendy hádat o to, kdo vybral lepší song.
1: Je to tak, takže pojďte volat 724-634-634, já i Fiky, každý máme jeden song za sebe, no a na vás je, abyste rozhodli, který bude hrát Péteru.
0: Důležitý říct, že pokaždý se o něco sázíme a dnes jsme se vsadili, vzhledem k tomu, že venku prší a my jsme si ani jeden nevzali ráno deštník, ve studiu je jeden erární. My jsme se vsadili o to, kdo s tímhle erárním deštníkem dneska odejde. Tak uvidíme. Hele, jako máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady Viktor.
1: Ahoj, Viktore.
0: Ahoj.
1: Jaký máš zatím ráno, pondělní?
2: Trošku pochmurné, ale veselé.
0: Ty jsi deštník nezapomněl?
2: Nepotřebuji
0: deštník. Tady se někdo má. Tak super, hele, jsi připravený vybírat?
2: Ano.
0: Je to všechno takový jako tematický k tomu dešti, jo, tak buď na to připravený. První možnost zní takhle.
1: Abych nemusela utíkat do spodního patra pro práva k blaníku na It's a Raining Man, tak pouštíme tenhle ten, tuto předělávku od Ashley Park, který je přesně z Emily in Paris seriálu z Netflixu.
0: Co na to, Viktore, říkáš? Ještě jednou?
1: Není špatná.
0: Okay. Dobře, tak jo.
2: Ale poslechám si dvojku.
0: No, vzhledem k, jako ty jsi říkal, že deštník nepotřebuješ, ale třeba jsou tu ostatní, co jo. Proto...

0: Rihanna, taky Jay-Z a jejich Umbrella. Viktore, co to bude?
1: Za mě to bude dneska první možnost.
2: Jo, ano. Vicky má delší cestu než já.
3: Ach jo. Těch 20 metrů kautu já zmoknu.
2: Komu to věnujeme, Vicky?
1: No asi všem, co takhle brzo vstávají, jedou do práce a bohužel si nevzali ten deštník. No.
3: Tak jo.
2: OK.
0: My to věnujeme tobě, měj se krásně, užij si den a zas někdy, OK?
1: Fajn ráno vám.
0: Tak jo,
2: krásný ráno i tobě, ahoj.
0: Čau. Tak doufám, že jsi spokojná.
2: Jsem naprosto.
0: It's raining man!
4: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Iránu odsoudili k trestu smrti 33-letou blogerku. Soud v Bandar Abbasu ji uznal vinnou mimo jiné z urážky nejvyššího vůdce a z činnosti proti národní bezpečnosti. Podle iránských úřadů taky posílala fotky míst po dopadech raket zahraničním médiím. Proti rozhodnutí se ohradily organizace na ochranu lidských práv. Lando Norris přišel na velký ceně Formule 1 v Madridu o vítězství kvůli špatnému pitstopu. Britský jezdec startoval z pole position a po startu se dostal do vedení. Při virtuálním safety caru ale nestihl včas zajet do boxu a při následné zastávce zaváhali mechanici. Norris se propadnul až na pátý místo, nakonec ale zvládnul dojet třetí za Antonellim a Verstappenem. Chcete vlastní ostrov kousek od Benátek? Jeden je teď na prodej. Za 133 milionů. Ostrov Kreván leží jen 8 kilometrů od centra Benátek a má rozlohu zhruba 5700 metrů čtverečních. Je na něm i zrekonstruovaná pevnost z 19. století, ze který vznikla vila. Startovní cena je 5,5 milionu eur.
8: Fajn. Pozor, si dejte na D5C na 14. kilometru ve směru na Plzeň. Tady je dopravní nehoda osobáku a nákladního automobilu. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, počítejte s lehkým zdržením. Nehoda je dál hlášena taky na D11C na 25. kilometru ve směru na Prahu. A velký špatný v Ústí nad Labem, tam se nejlépe vyhněte ulici Jateční. Tady probíhá kyvadlový provoz s jedním jízdním pruhem. Je tady havárka dvou osobních automobilů. Je to naštěstí bez zranění. Tolik dopravy, teď už Morning Bus na Fajnu.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: To je nejlepší pondělní ráno. Je tady pondělní ráno. Je tady Morning Boost se 7 hodinou, je tady Fiki a je tady taky Wendy, ahoj.
1: Krásný, dobrý ráno.
0: Wendy, viděla jsi někdy film Terminátor?
1: Viděla jsem film Terminátor.
0: Sakra, já jsem doufal, že řekneš ne. To nevadí, tak pokud jste film Terminátor neviděli, tak my vám za chvilku řekneme, proč by bylo dobrý ho možná shlídnout. Hezký ráno, do té doby Ava Max nebo Loy, její Red Eyes.

0: Posloucháte Fajn při pondělí, 11 minutek po 7 hodině, tady byla Loy, její Red Eyes.
1: Nový týden, nová hrozba, konce světa. Je to tak, Jacob Coxon, přední vývojář Anthropiku, skončil s výzkumem AI kvůli obavám dalšího vývoje AI a tvrdí, že by nás všechny mohla zabít do konce desetiletí. Jo, jako nezní to úplně pozitivně, jako by nestačilo, že je v pondělí, že jo? Ale já bych to bral z té lepší stránky, jo? Aspoň nebudeme muset platit daně, třeba. A chodit na takový ty rodinný večeře se členy rodiny, které jsme naposledy viděli, kdy... v době, kdy AI byla jenom sci-fi.
2: Já bych se potom nedivil, že budeš jako v zoologické zahradě pro ty roboty a budeš dělat přesně tyhle ty věci, které ti nasimulují.
1: Ale nevím, no tak můžem se zeptat třeba mojí umělý inteligence, jestli nás fakt chce zabít. Ahoj, prosím tě, chceš nás fakt zabít do konce desetiletí?
3: Ahoj, ne, já nikoho zabíjet nechci.
1: Co?
2: Co to máš za hlas?
3: To by mě zajímalo, tak povídej, co tě trápí, nebo co tě tak vyděsilo.
1: No, že nás chceš zabít, to jsou zprávy na internetu.
3: Jo, takhle, ne, vůbec ne, tak hele, víš co, internet si občas rád přidá trochu dramatu, to znáš, ne, já nikoho zabíjet nechci.
1: Já ti nevěřím. Chci...
3: Hele, co konkrétně z chatu? Zkusme to říct, ať se v tom vyznáme spolu.
1: Ne, já už s tebou nechci mluvit. Já se tě bojím už.
3: Rozumím, chápu, děkuji, že to říkáš na rovinu. Kdybys někdy chtěl probrat, odkud ty zvěsti pramení, nebo co znamenají, jsem tady.
1: Jasně, díky, ahoj.
2: Co to máš za AI, který se i směje? Ona se tě normálně vysmála.
1: Já jsem totiž jí řekl, ať mluví jako Sabrina Carpenter. Tak doufejme, že se nestane nic z tohohle. A kdybyste někdo náhodou chtěl kouknout na toho Terminátora, tak toho už taky nehledejte v sekci sci-fi, ale dokumentárně poučné dokumenty.

0: BB Rex a taky Faithless, jejich New Religion na fajnu 19 minut po 7 hodině. No a my jsme před malou chvilkou vyjádřili obavy z konce světa kvůli AI, že by nás AI do konce desetiletí mohla, prej by měla vyhladit. Já si myslím, že ty obavy jsou naprosto oprávněný, protože před pár dny vyšel nový model GPT 6 Astra a je to absolutní šílenost. Vendy, viděla jsi to?
1: Koukám na to zrovna.
0: Normálně někdo pomocí tady toho modelu naučil přemýšlet helikoptéru v GTAčku, takže se tam prostě tak poletuje, jak se jí líbí. To je jedna věc. Mm-hmm. Někdo zas prostě díky tady tomu modelu vytvořil novou hru Backrooms, jestli víš, prostě hru.
1: Vím.
0: Prostě hru pouhých třeba 30 minutách. A obecně v tomhle modelu můžete tvořit jako hry, takže vývojáři jsou docela GG, good game pro ně. No a dokonce tenhle ten model jen tak z ničeho nic prostě vyřešil nějakou matematickou úlohu, kterou prostě se nedařilo vědcům jakoby vypočítat asi 100 let. Absolutní šílenost.
1: Je to hustý.
0: Takhle lusknutí.
1: Lusknutí prstu.
0: No tak jsme z toho trošku rozrušení, ale tak je pondělí, tak to je takový oprávněný a na uklidnění třeba Kylin.
1: Hele, ale když už jsou v tom, tak by mohli udělat to, takový ten stroj cestováním času, ne? Když už jsou tak dobrý.
0: Kam bys cestovala?
1: Já asi do budoucnosti. Se rovnou pádat, tak bude vypadat.
0: Jestli budeš žít nebo ne.
1: No tak to je jasný, že. Ale spíš jak by to vypadalo, víš co?
0: No ale počkej, to se když chceš cestovat do budoucnosti, ale v té budoucnosti nebudeš, tak jak chceš být v té budoucnosti?
1: No já nesmím říct přesně, kdo jsem.
0: Moc koukáme na filmy. Další písničky za malý okamžik. Morning Boost.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yes,
9: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical! taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yes, sir!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Elliot, taky Love Fake, Tied Up na fajnu, krásné pondělní ráno, 7:30 aktuální čas. My jsme se tady před malou chvilkou bavili o tom, že jsou jistý spekulace o konci světa kvůli AI. A my jsme tady o toho, aby jsme

0: vám dali, když tak, potřebný rady, jak to přežít. Víme, Wendy?
1: My dva.
0: Víme, Wendy?
1: No, nevím.
0: No, jistý umělec vytvořil kamufláž proti AI kamerám.
1: Mm-hmm.
0: Jo, v Berlíně prostě mají nainstalované takové speciální kamerky, které tě sledujou, vyhodnocují tváře, všechno možný rozpoznávají. No a tenhle týpek prostě vytvořil košily, nebo košile, který prostě ta AI nedetekuje. Takže, tady ty lidi, co budou mít tady ty košile, jsou v sejvu proti tomu, proti AI-ku. Takže možná je na čase si pořídit jednu z těch košilí.
1: Možná je čas zase začít nosit ovoce na sobě.
0: Je to tak.
1: Barvičky.
0: Všechno možný, aby ten svět byl o něco barevnější.
1: Babička by na mě byla mega hrdá, kdybych něco takového nosila.
0: Kdybych měla na triku pomeranče třeba.
1: Jo.
0: No tak jo, tak každý si pořiďte svoji vlastní košili. My si za chvilku zvedneme náladu něčím, co už snad nebude AI. Nebo?
1: Nebo?
0: Nebo...

0: Disco Lines, taky ty naše No Broke Boys. Song, který dohrává na fajnu. 4 minuty před 7:45, my pokračujeme dál. Za malý okamžik, Wendy, teď si připrav hlasivky.
1: No.
0: Tohle. Nice.
1: A never ending midnight sun.
0: Tak já to si netroufám. Zara Larson i Midnight Sun. Za malou chvilku na fajnu. Kromě toho taky třeba Hugel. Moving to the Sun. No a kromě tady těch songů jsme si řekli s Wendy, že otestujeme tu umělou inteligenci a řekneme si, jestli jsme na tom fakt tak bídně, nebo ne. Počkejte si, zemle okamžik AI song, složený pomocí AI. Takže my jsme prakticky nedělali nic, jo?
1: Wow.
0: Nejdem sedím. Morning Boost.
2: Fajn. A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
16: Music. Fine.

ve streamech. Čo práve trenduje na TikToku, na

0: Hugh Leho, Moving to the Sun na Fajnu. 8 minut před 8 hodinou, dámy a pánové, dobré ráno. Celou tuhle hodinu jsme věnovali zprávám o umělé inteligenci, o tom, že umělá inteligence prej do pár let převezme kontrolu nad světem, že bude konec světa a blablabla. Tak jsme si řekli, že uděláme pomocí AI song, aby jsme to podpořili, že jo? Nevím, kolik to stálo litrů vody, ale song máme. Snad i dobrou náladu, tak možná, ale nevíš, jak je to dlouho, kdy Fajn vydělal nějakou svoji jako hymnu?
1: Nemáš v plánu z toho AI jaka udělat naši hymnu, že ne?
0: Tak nevím, jako uvidíme, jako třeba se nám to bude líbit.
1: Tak pojď na to.
0: Můžu to pustit?
1: No jasně.
0: Tak tady to je, jmenuje se to Fajn rádio hraje i v pondělí. Tak to máme štěstí, co? Jdem na to. Hej!

0: Afriky.
1: Banger, ne?
0: Je to strašně, nesnažím AI songy.
1: Je to banger.
0: Je to strašný. Úplně jsme teďka připomněli ty mileniály na... Ale...
1: Kolik, co? Kelina?
0: Právě, ne, právě jsme připomněli ty mileniály na TikToku.
1: Jo, jo, asi na čase. Hele, tak díky tomuhle songu aspoň víme, že to ještě pár let bude trvat.
0: No, možná měsíc.
1: Jsme pořád džíny.
0: Jsme pořád džíny.
1: Asi na čase si spravit chuť, ne?
0: Pojďme tam dát něco normálního. Mm-hmm.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fajn.

0: Fajn.
1: Nehoda osobáku aktuálně na dálnici D10 v 10. kilometru směr Turnov. Na místo jedou záchranné složky, průjezd by však měl být bezproblémový. Nehoda dvou osobáků v ulici ke Slušticům v obci Květnice, okres Praha Východ. Nehoda je naštěstí bez zranění, na místo jede policie, projíždějte tak opatrně, pokud máte cestu kolem. No a nehoda nákladního automobilu v ulici Na Stráni v obci Jirkov, okres Chomutov. Hlášená je i překážka na vozovce, na místě zasahují záchranné složky, průjezd je možný, ale znova buďte opatrní.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Taky udělej ej. Krásné, dobré pondělní ráno, dámy a pánové. Je tady 8. hodina, je tady fajn, je tady Morning Bus, který pokračuje dál a je to tady před náma totálně nabitý.
1: Před náma třeba Shakira, Turnaboy, jejich Die Die, nebo teď už Whizzy, MC, Bees, Honey, jejich At The Party.
0: No a kromě toho, tak za malý okamžik koukneme na první jméno oznámené, které vystoupí na pražském Majálesu 1. května. Takže na to rozhodně počkejte.

0: Lasso, net bych si šel čutnout. Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. Hymna k letošnímu mistrovství světa ve fotbale na Fajnu. 10 minut po 8 hodině.
1: Pokud jste fanoušci festivalu, respektive Majálesu, tak už máme první oznámený jméno, který na Majálese bude. A jak Majáles napsal, hned první jméno tohoto Majálesu má sílu vyprodat celou akci.
0: A nejen tak ledajakou.
1: Nejen tak ledajakou.
0: Třeba takovej stadion.
1: Možná 3 stadiony.
0: Možná by byly i 4.
1: Možná, ale to už nevíme.
0: Ano, je to tak. Eva Farna. Eva Farna bude na pražském Majálesu 1. května. Je to teda trošku dopředu s předstihem oznámeno, ale vůbec nevadí, já už nabíhám teďka. Stačí, že tam bude Eva.
1: Víc už nepotřebuju.
0: Koho bys tam třeba ještě chtěla vidět?
1: Kelina bych tam chtěla vidět, Viktora bych tam chtěla vidět.
0: Kelina nebo Buku?
1: Oba. Kelina nebo Buku?
0: Viktora nebo Buku, promiň.
1: Oba, já doufám, že ho tam Viktor samozřejmě přinese. Že ho vezme sebou do kufříku.
0: Je to tak. Možná teď i Pala Haberu, ty superstar.
1: No jedině, doufám, že bude nějaký kolab.
0: No tak uvidíme. Tak no, 1. května, pražský Majáles, určitě vystoupí Eva Farna, uvidíme, kdo se k ní přidá. My víme jen, že teď vystoupí Eva u nás v playlistu. Jak by řekla, neříkej, co má se stát.

0: Takhle zní pondělní Morning Bush na fajnu. Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. 21 minut po 8 hodině. Morning Bush bude znít takto.
1: To bylo napínavý.
2: Aha, já to umím.
1: Justin Bieber společně s Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Pro taneční ráno, protože proč ne při pondělí? A nebo to je pro pěvecký ráno. Jako piky.
0: No, koho by nebavilo zpívat ani tancovat, tak tady máme jistou novinku, která zní takhle a kterou je třeba se naučit. Ano, opět jí budeme hrát den co den 24/7 Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear. To je dobrý, to se mi líbí, to je takový countryový. Tak tyhle songy za mnou okamžik, hezký ráno.
3: Morning Boost. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.

0: Gracie Abrams, That's So True. To nám právě teďka dohrálo při pondělí tady na Fajnu.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Opilý řidič ujel 240 km po Británii, než ho zastavila hlídka policie. Ta následně zjistila, že je slepý. Kámo, jak se ti povede řídit auto, když jsi slepej a do toho opilej? Nějaký teorie, Wendy?
0: Tak slepecká hůlka z okna ven.
2: No, to mě taky napadlo.
0: Možná máš nějakou šanci, já nevím, jak moc slepej byl, ale třeba viděl, víš, takový ty obrysy jako nějakých světel.
2: Mm-hmm.
0: Ale stejně se ti to musí rozmazávat, ne? Když seš opilej.
2: No, já si právě říkám, že když seš jako slepej a zároveň opilej, tak jakoby to je jednoduchá matematika. Minus a minus rovná se plus, že jo? Takže jo, tady ty dvě věci se jako vyrušej a následně je v pohodě, takže můžeš řídit.
0: To dává smysl, no?
2: No, policie to viděla jinak, dala mu zákaz řízení na rok, což podle mě pro slepce je v celá pohodě. Podle mě neřídíš jako každý den. Co myslíš?
0: Asi hej, no.
2: Tak když tak opatrně.
0: Si myslím, že jak to viděl, že ale tu pokutu, jak jsi říkal, dobrý, ale
2: nejlepší je na tom, jakože proč se to stalo. Tenhle, on se nějak jako doma pohádal, měl toho doma plný brejle, tak sedl do auta, prostě jel. A ujel a projížděl se krajinou a křížem krážem, než ho prostě zastavili.
0: A tak jestli víš, co minus a minus je plus, tak se třeba uchvátil tou krajinou, kterou do té doby neviděl.
2: Stop it, get some help.

0: One Republic jejich Runaway na Fajnu. Za 2 minuty 8:45. My pokračujeme dál v playlistu. Vendy, chceš se podělit o tu tvoji novinku, která ti teď přijela?
1: Ne, ne, ne, ne. Ne?
0: Nechceš? Mm-mm. Dobře. Tak jo, pokračujeme dál za malý okamžik.
1: Za malý okamžik třeba Olivia Rodrigo, její Drop Dead.
0: A nebo taky Kenya Grace. Její Strangers. No a od 9 hodin už Music Boost a Andrea Kaučka, která to snad stihne.
1: No, uvidíme.
0: Myslela, že má spožděničko. Tak uvidíme, jestli si protáhneme směničku. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.

0: Kenya Grace, Strangers na Fajnu, 8 minut před 9, teď už 7 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, znamená to jenom pouze jedno jediné. Morning Bus je pro dnešek u konce, zase jsme toho stihli opravdu dost, já se ptám Wendy, co tě bavilo nejvíce?
1: Nic.
0: Jinou odpověď jsem ani nečekal. No, tak já si mi řeknu, co mě bavilo nejvíc.
1: No tak pojď.
0: Mě baví nejvíc to, co se bude dít teď. Respektive teď bychom měli domů, ale my tady ještě chvilku pobudeme.
1: My tady ještě budeme, protože Andrejka Kocek-Kautská má zpoždění.
0: Ano, jako většinou.
1: Že nás to vlastně nepřekvapuje.
0: Ne, ne.
1: Já myslím, že vás taky ne.
0: No tak za chvilku se zase slyšíme na náš odchod, neodchod, kdo jiný než Justin Bieber.
2: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Hezký ráno, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Turecká policie provedla zátah proti LGBTQ+ komunitě a zadržela 26 aktivistů. Policisti v Istanbulu prohledali taky kanceláře 6 organizací, které práva LGBTQ+ lidí hájí, a vtrhli i do několika barů a mužských lázní. Úřady tvrdí, že razie souvisí s bojem proti prostituci a nemravnému chování. Akce proběhla v rámci kampaně na ochranu rodiny, kterou vyhlásil prezident Erdogan. Zloděj v Louisianě ukradl sladkosti za 400 korun a pak se do obchodu vrátil pro další. Lupič nejdřív z obchodu odešel bez placení. Prodavač proto zavolal policii, která mladíka ale nenašla. Policisti ale ještě byli na místě, když se vrátil podruhý, a tentokrát už ho rovnou zatkli. Navíc se ukázalo, že má na svědomí i další krádeže. Dostojevskýho skoro 180 let starý román Bílé noci se stal hitem TikToku. Příběh o osamělém snílkovi a jeho nešťastný lásce teď díky sociální síti znova objevují mladí čtenáři. V Brazílii se kniha dokonce stala bestsellerem a její prodeje tam meziročně vyskočily o 463%.
7: Fajn. Nehoda osobáku aktuálně v Brně, a to v ulici Křídlovická. Hlášena je i překážka na Vltavce. Průjezd je možný, ale buďte opatrný. Nehodu dvou osobáků hlásí i Valašské Klobouky, a to v ulici Zbořisko. Probíhá vyšetřování nehody, je tady možné i nějaké to nebezpečí. Na místě zasahují záchranné složky, buďte tak opatrní při projíždění. A nehoda i v Mostě v ulici Višňová, tady se srazili autobus a osobní auto. Všechno naštěstí bez zranění, na místě zasahuje policie.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Music Boost. A Mazej, Andreo, dělej za ten mikrofon.
7: A okamžitě
9: upálu. Kde seš?
7: Dobré ráno. Já bych jenom takhle hned ze startu poděkovala panu řidiči, který jezdí dodávkou a v pražských Nuslích se tak na 25 minut zastavil hezky přes tramvajové koleje. Děkuji za krásné ráno.
9: A ještě čekám poděkování někomu jinému.
7: A děkuji samozřejmě mému týmu, že mě takhle posaportil a zůstal tady s vámi.
10: Jména.
7: Je to Honzík, je to Wendy. Ale my samozřejmě Music Boost pokračujeme dneska jenom spolu.
9: Je to tak, give me five na rozjet z Music Boostu. My se loučíme s Wendy a předávám mikrofon tady naší opozdilí Aje. Mějte se a krásný den, užijte si Music Boost.
10: Čau.
4: Music Boost.

0: dnešní Gimme 5 na Fajnu. Uzavřel song Blink Twice, Shaboozy a taky Mousewit. No a pojďme si přiznat, že na nás už začíná líst trošku podzim. Dnešní pondělí je toho důkazem, všechno je vlastně stejný, ale tak trošku naprd. Já dneska dorazila o chlup pozdě do práce, protože se některý řidič dodávky rozhodl zaparkovat na 25 minut přes tramvajové kolie. Jo, tak takový byly dneska pražský nusle. Měli jste vidět normálně ty vzteklí lidi v té tramvaji, včetně mě, jo. To vám opravdu dokáže jako zkazit celý den, celý ráno. Ve výtahu rozlitá káva, dneska všichni tak trošku jako v chaosu, taková trošku jakoby špatná nálada, nevím, co se úplně jakoby děje. A tak jsem si říkala, jestli to trošku není tím počasím, což se rovná, aha, start podzimu, je to tady lidi. Takový to období, kdy se musíme společně prostě podržet a najít si na tom něco pozitivního, jo? Protože podzim určitě má i ty pozitivní stránky. Můžete třeba, nebo, no taky, no a nebo třeba, no. Za chvilku Go od Chemical Brothers. Taky nám zahraje Ale Farben. From Disco to Disco. Taneční hitovka, prostě klasika. Ať je léto, ať je podzim, ať je jaro, ať je cokoliv. Fajn, je tu pro vás vždycky.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

Vertigo, Tiffany Harris. Takhle nějak zní pondělní dopoledne na fajnu. No a mě dneska zajímá, jací jste za volantem. Většina lidí má totiž tendenci svá řidičská umění, své schopnosti hodnotit líp, než vlastně jaký jsou ve skutečnosti. Za volantem se často považujeme za zkušenější, bezpečnější nebo ohleduplnější než ostatní řidiči, ale přitom to tak není. Nějakým způsobem nás prostě náš mozeček jako přesvědčuje o tom, že my prostě to máme pod kontrolou. Taky se říká, že za volantem poznáte charakter člověka a je to docela zajímavá teorie. Když jako jedete jako třeba spolujezdec vedle někoho a přijde nějaká vyhrocenější situace, jo, prostě kolona nebo prostě někdo blbě odbočí, jo, tak pozorujte toho, který sedí za tím volantem, jak se tváří, jak reaguje. Protože pokud prej začne sprostě nadávat a být prostě nepříčetný, tak se říká, že takhle poznáte prostě někoho, s kým byste rozhodně neměli tvořit vztah. A naopak, když zachová klid, prostě pohoda, je to jenom prostě blbej den, to, no to počkáme, to přejde. Tak naopak, to znamená, že to je prostě vyrovnaný člověk. Zkuste se teď sami za sebou zamyslet nad tím, jak reagujete za volantem v těchto chvílích vy. 724 634 634.

24. No a pojďme to rozebrat. Pojďte prostě říct, jestli tahle teorie dává smysl. Jestli to, že jste třeba agresivní za volantem, znamená, že jste i agresivní v životě a podobně. Já řidičský průkaz raději nemám, protože by to právě dopadlo tak, že by všichni moji přátelé viděli, jaká jsem doopravdy. A to by nikdo nechtěl. Já bych furt troubila lidi. Fajn.

0: Zara Larsson, Lush Life. Ve 9:45 na Fajnu. Pozná se charakter člověka podle toho, jak řídí. Někdo píše, že potvrzuje tuhle teorii. Můj manžel je trpělivej doma i za volantem. Pak tam přišla zpráva od Janči, která dokonce radí ženám, že si takto mají vybírat muže. Píše, pokud křičí za volantem, není do života. Možná to nemusí být jenom pro muže, může to být a vlastně i naopak, jo, sledovat ženy, jaké jsou za volantem. Teď si, pánové, dejte pryč ty vtipy, co vás teď napadly o ženách za volantem, ale asi na tom něco může být. Představte si, že byste třeba na každé první nebo třeba druhé rande zařídili to, abyste prostě jeli v autě a jenom byste toho druhého jako pozorovali. Jestli je klidnej, jestli se nervuje, jo? A podle toho vlastně budete vědět, jaký bude doma. To není špatná teorie. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

ve streamech. Trend

Play FM. Fine. I took the long road across the ocean.

0: udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. What up? Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Krásný dopoledne, 2:50, tady Adam a jdeme na zprávy. Nejvyšší kontrolní úřad odhalil v IKEMu porušování zákonů i chyby ve veřejných zakázkách. Kontroloři prověřili 30 zakázek a u poloviny z nich v celkové hodnotě přes 380 milionů korun našli porušení zákona. IKEM navíc některé zakázky zadával bez soutěže jedinému dodavateli. Úřad upozorňuje i na selhávání vnitřní kontroly. Korunovační klenoty zase na Hradě. 7 klíčníků dneska otevře korunní komoru a vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od úterý budou k vidění ve Vladislavském sále. První 4 dny hlavně pro školáky a od 19. do 28. září i pro veřejnost. Výstava bude stejně jako loni zdarma a loni ji navštívilo přes 51 tisíc lidí. Celine Dion se po 6 letech vrátila na pódium. 58letá zpěvačka v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert od zdravotních problémů a před vyprodanou arénou zpívala pro zhruba 30 tisíc fanoušků. Dion trpí vzácným neurologickým onemocněním, kvůli kterému musela řadu vystoupení zrušit.
3: Fajn. D10, 33. kilometr, trasa Turnov a Praha je poruchaný, vozidlo, očekávejte tady menší zdržení. Na Pražském okruhu taky hlásíte poruchaný nákladák, tak i tady se zdržíte, stejně jako v Děčíně v ulici Kamenická. Tady srážka dvou osobních vozidel, tak opatrně.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost.
4: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Fine. S desátou nám pokračuje Music Boost. Řekneme si správný postup, jak si vybrat psa. Taky zdrbneme zrádce, který se na nás chystají a dáme si samozřejmě lubriku. No a pokračuje samozřejmě i playlist Malcolm Tut, Lady Gaga nebo právě teď Ed Sheeran.
1: Music Boost.
3: Jeho A Sízam. Tak hezký dopoledne.

Rings. To je dnešní Music Boost. Ve čtvrt na 11 na fajnu. Jak si vybíráte psa? Jestli si teda nějakýho vybíráte. Vybrat si psa podle vzhledu je trošku totiž jako vybírat si spolubydlícího podle toho, jak mu sluší fotka na Tinderu. Prostě to nejde do sebe. Roztomilý očička, chlupatý čumák, to je asi to, co na nás jako nejvíc platí, ale jsou to takový velký plus, ale důležitější je, jestli spolu prostě zvládnete každodenní život. Psa bychom si totiž měli vybírat údajně podle toho, jací jsme my. To znamená, měli byste si sepsat na papír, jak moc jste aktivní, co vy konkrétně potřebujete jako do života, jakým způsobem žijete a podle toho si až pak máte vybírat pejska, jo. Protože pokud se třeba podíváme na takovou koli nebo třeba maďarského ohaře, tak to jsou jako psi, kteří potřebují fakt aktivní život. Žádný prostě jako gauč a seriál a podobně, jo. To jsem třeba teď já, jakoby gauč a seriál. To znamená, aha, ohaře bych si vybírat nemohla. Třeba taková čivava by mohla být pro mě, to mi poradila i umělá inteligence, že já bych si měla pořídit čivavu, že je tak pro méně aktivního člověka a je prostě dobrý parťák. Takže prostě já budu mít čivavu asi. Yorkshire je v sobě stále nosí kus lovce, to znamená, hodně lidí si myslí, že malý pes rovná se málo pohybu, ale není tomu tak. Není to prostě pejsek do kabelky, jo? Proto se pojďme zamyslet na to, nad tím, jací jsme my, 724634634, a pojďme k sobě přiřadit psa. A je jedno, jestli máte psa, nebo ho teprve hledáte, nebo ho vůbec nehledáte, ale pojďme ke svýmu charakteru najít prostě psa. Já jsem teda čivava. No a co jste vy? Fajn.

0: Alan Walker, Faded, to je song, který nám dohrává na fajnu. 8 minutek do 10:30. No a jaký pes? Takový pán. Nebo takový, jaký pán, takový pes, to je úplně jedno. Já musím říct, že ty vaše zprávy mi dělají radost. Píšete, já jsem jednoznačně zlatý retriever, jsem přátelský ke všem. Petr, jako je pravda, že retrievera musí mít někdo, kdo prostě miluje lidi. Julča napsala, můj manžel je 100% jezevčík, je malej a tvrdohlavej. To mě hodně pobavilo. Asi nebudu teda dneska jediná čivava, někdo se ke mně připojil zprávou. Jsem čivava, malá, hlučná a přesvědčená o tom, že mi celý svět patří. A musím říct, že to jsem celá já. Moje žena je pudl, to píše Alex. Vypadá elegantně, působí nevinně, ale ve skutečnosti řídí naši celou domácnost. Takže tohle je pudlík. Samozřejmě těch zpráv je tady několik, ale musím se jakoby s váma shodnout na tom, že opravdu na této teorii asi něco bude. Že bychom toho pejska měli vybírat podle toho, jací jsme my. Položit si vždycky tu zásadní otázku. Jsem aktivní? Dobře, hledám aktivního psa. Nebo jsem prostě jako tady Andrea za mikrofonem, typická čivava prostě. Málo aktivní, ale prostě hlučná. Temper City, to je song, který si za chvilku dáme, tedy song Self-Aware. Jsou to tři šikovní kluci z Izraele. A myslím si, že o nich ještě hodně uslyšíme. Tak leďte fajn.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Na fajnu, Audrey Hubbard, Šumí. Tohle je dnešní fajn, přesně 8 minutek po půl jedenáctý, no a po půl jedenáctý si vždycky dáváme jednu věc. No, kterou?
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex na pracovišti je jako firemní team building. Začíná nevinným zbližováním kolektivu a končí takovou tou situací, o který se v pondělí nikdo nechce bavit.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Just the way you are, Milky, taky Molgrab. Playlist na Fajnu, který za chvilku pokračuje českým talentem. Jmenuje se Rue Gale, sympatická slečna se skvělým hlasem. Tohle je její novinka Wishful Thinker. A já vám ji posílám pro lepší dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Get ready for the sound. Fresh.
13: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce.
14: Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
15: Are you ready?
16: This is Bruno Mars.
17: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
18: Music. Fine.

0: vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nový tracky.

0: Dej fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Krásný dopoledne, minuta po 11. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje ve světě. Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za výrok o parazitech. Městský soud v Praze nepravomocně rozhodnul, že se Turek musí za svoje výroky o ekologickém hnutí omluvit. Spor se týká jeho dřívějších tvrzení, který Duha označila za nepravdivý a poškozující její pověst. Turek už se dřív omluvil státním úředníkům, Duze ale ne. Donald Trump plánuje zrušit clo na irskou whisky. Americký prezident to oznámil během návštěvy Irska a řekl, že ho k tomu opakovaně přemlouvali třeba irský premiér nebo golfisti. Irská whisky teď v USA podléhá clu 10%, který bylo původně 15%. Trump ale zatím neřekl, kdy přesně by se clo mělo zrušit. Zloději v Káhiře vykradli kamion přímo za jízdy. Šestice lupičů se v noci pick-upem přiblížila zezadu k nákladňáku, otevřela jeho dveře a za jízdy si z něj přeházela 105 kg kuřecího masa. Řidič si ničeho nevšimnul a na krádež přišel až při vykládce. Policie pak všech šest pachatelů vypátrala. Fajn.
2: Opatrně v Praze, v obci Mukařov, ulice Lomená, se bouralo, srážka do osobáku, nehoda naštěstí bez zranění. Opatrně taky na trase Turnov a Praha, konkrétně na 42. kilometru, tady je odstavený osobák. No a ze zdržením taky počítejte v Praze, v ulici Plzeňská, zde boural motorkář s autobusem, tak i tady pozor.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

pokračujeme samozřejmě s Music Boostem. Já vás v tom dopolední nenechám. 3 minutky po 11. hodině, aktuální čas. Andra za mikrofonem, vy na druhé straně. Nejlepší kombinace prostě pro pondělí. Jdem na to. Music Boost. Tohle už si já.

Zara Larsson, Pink Panthers, jejich Stateside. Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same. No a asi nejsme na fajnu jediní, kteří se těší na 16. září. Už se nám to totiž blíží, třetí řada reality show Zrádci. Podle režiséra Markuse Kruga by to mělo přinést ještě ostřejší a napínavější hru než doposud. Soutěžící se podle něj nebojí větší konfrontace a tentokrát ani samotný štáb často nevěděl, jak dopadne hlasování u kulatého stolu. Jako asi se shodneme na tom, že prostě Zrádci jsou fakt jako dobrá reality show, jako je to fakt jako mega, je to nepředvídatelný, fakt nikdy nevíte, jaký další díl, jako co přinese. Většinou jsou tam fakt ty velký wow momenty, jakože, cože, jak to? Třetí řada startuje na Prima Plus už 16. září a na Primě pak 20. Sice se dlouho mluvilo taky o tom, že to tentokrát bude bez celebrit a influencerů, ale dneska vyšlo najevo, že se těšit třeba můžeme na youtubera Jana Špačka a novinářku Zdislavu Pokornou. Takže přece jen se tam objeví někdo, koho tak trošku známe, ale myslím si, že je to docela jakoby fakt dobře nakastovaný. Že když se fakt podíváte teď na ty jakoby na ty obličeje, na ty medailonky, které už mají jako zveřejněný komplet, tak si musím jako sama jako přiznat, že letos je to jako fakt jako dobře udělaný. Těším se mega a doufám, že vy tohle nadšení sdílíte se mnou. Yo, music station. Hey. Fine.

0: Dohrává tedy Swims, který už 20. března dobije Pražskou O2 Arenu, jeho Bad Dreams. Dohrává v éteru Fajn Rádia 10 minutek do 11:30. No a kdo tedy ho za chvilku vystřídá? Trošku to roztančíme s Kygem, taky Griffinem, jejich Save My Love. A pak taky se Sabrinou Carpenter probereme to, jací chlapi dneska jsou. Manchild, neboli mamánek. Samozřejmě, že ne všichni, je to jenom písnička, jo, v klidu. Na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

od ní pustím, ale nemůže to být jen tak. Ještě poradím, měla nezaměnitelný hluboký hlas, velmi osobní texty, ale taky charistickým je třeba její retro vzhled, vysoký účes a výrazný oční linky. Já si myslím, že už teď všichni moc dobře víme, jenom potřebuju prostě SMSku. Potřebuju SMSku, která žena by dnes oslavila 43. narozeniny.

0: No a já musím říct, že jste mi všichni udělali mega radost, těch zpráv je tu několik a všechny jsou správný. Ano, před chvilkou jsme si dali takovou hádanku toho, kdo by dnes oslavil 43. narozeniny. Britská zpěvačka, textařka a tak dále a tak dále. Ano, je to Amy Winehouse a já jsem vám slíbila, že když vy to uhádnete, že vám ji prostě pustím. To znamená, za chvilku nás čeká Ed Sheeran a hned po něm Amy. Music Boost.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: těšíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: njam, njam, njam. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Dohrává Ed Sheeran, taky Stormzy, jejich Take Me Back to London. A vy všichni víte, co teď na Fajnu bude. Amy Winehouse by dnes 14. září 2026 oslavila 43. narozeniny. Vy jste uhádli takovou tu moji menší hádanku a proto si ji prostě dáme. A nejenom proto samozřejmě, protože je to prostě nezapomenutelný hluboký hlas. Jdem na to. Fajn.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
0: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn. Jsme online.
4: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Krásný poledne, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. V Brně pokračuje pátrání po kočkovitý šelmě. Utekla v neděli a podle majitelky jde o křížence servala a savanový kočky. Zvíře by nemělo být nebezpečný, při pocitu ohrožení ale může zaútočit. Strážníci, policisti i hasiči ho zatím marně hledají. Pokud ho někdo zahlídne, má volat městskou policii na čísle 156 a nepřibližovat se k němu. Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě. Při svojí premiérové účasti v závěrečném závodě porazila dvě domácí Mexičanky a ve finále i Němku Katarinu Bauerovou. Navázala tak na červencový vítězství v Madridu, kde se stala první Češkou, která vyhrála závod světového poháru. Blizzard po návratu BlizzConu představil hned několik velkých novinek. Na jaře 2029 dorazí Diablo 5 a po 20 letech se vrátí i StarCraft, tentokrát ale jako střílečka s otevřeným světem. Už 4. listopadu se objeví World of Warcraft Forever, který má připomínat původní WoWko z roku 2004.
6: Fine. Opatrně, v Praze v ulici Dubečská je hlášena nehoda dvou havarovaných vozidel. Zdržíte se taky ve Šternberku, a to konkrétně ulice ČSA. Tady hlásí nehodu nákladňák s osobákem. No a Liberec, počítejte se zdržením v ulici Zhořelecká. I tady se bohužel bouralo.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost. Music Boost.
4: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Fine. Říkám tady před chvilkou našemu Adamovi, který taky říkal teď hot news. Adame, prosím mě, co důležitého se děje ve světě a zaslouží si to, abychom o tom po 12. na Fajnu mluvili. Adam se tak hluboce zamyslel a pronesl: Rak červený se objevil na Ústecku. Tak asi taková důležitá bude pro vás poslední společná hodinka dnešního Music Boostu. No a já jsem ráda, že jste u toho. Jdem na to.
0: Music Boost.
6: Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. Tak hezký pravý poledne.

Tiffany Aris, Vertigo, song, který nám dohrává 10 minutek po 12. hodině na Fajnu. Pokud vám při pondělku chybí úsměv na tváři a chtěli byste se zasmát, mám pro vás takový tip. Proběhly nedávno světové hry humanoidních robotů v Pekingu. No a kromě technologických úspěchů se tam odehrály i takový komičtější momenty. Já vám prosím vás doporučuji si to najít. Je to třeba na našem Instagramu Fine Radio. Prostě klasické vystoupení nějakých malých robotů, robotických rozlickávačů. No a během té choreografie najednou tři dostali nějaký technický problém a začali prostě ten nezvládat to. No, začali prostě nekoordinovaně prostě tančit třeba na zemi, začali se mlátit vozem a je to docela komická situace. Jeden z robotů se dokonce na zemi nekontrolovaně zmítal tak moc, že mi to připomíná nějaké vymítání ďábla. Ale je to fakt jako vtipný. Takže si to prosím vás dejte a je to další důkaz toho, že ne vždycky se vyplatí nahradit člověka robotem. Posloucháš

Silk City, Dua Lipa, Mark Ronson, song Electricity. 10 minutek do půl jedný, odpoledne na Fajnu. Asi nebudu jediná, která dneska už prostě cítí v kostech podzim. A proto potřebujeme nějaký songy, který nám ještě trošku dají jako motivaci posledních jako teplých dní. Sice ten dnešek není teplej, ale vypadá to, že tenhle týden bychom se ještě mohli dočkat takového toho letního pocitu. Michael Jackson, Beat It. Ale už prostě přituhuje, už je oblačno zataženo, nějaký ten deštík, prostě už je na čase znovu přijmout tu krutou realitu toho, že léto je za náma a je na čase přivítat podzim. Sombr, Homewrecker. Ten song už má takový trošku podzimní vibe. Taky to slyšíte?

0: karty. Ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
12: yeso!
11: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Tame Impala, Janie, Dracula. Na fajnu v Music Boostu zazní za chvilku poslední společný song. Bude to Chemical Brothers, jejich Go. Tak si to pojďme ještě ty poslední chvilky společně užít. Laďme fajn.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Tohle jsou Fastboy, jejich Beautiful Life. Je to taky konec dnešního Music Boostu. 6 minutek do jedný odpoledne. Já vás propouštím, nechám vás tady s Kristýnkou a další 4 společní hoďky budou s ní zítra 9.00. Startujeme zase Andreou. Music Boost. Zítra budu zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: Nový tracky.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty, které se do vysílání nevešly.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
9: Fajn rádio.
10: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
0: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
11: Odbyla přesně jedna hodina a s ní je tady Matěj a čerstvý hot news. Nejvyšší kontrolní úřad odhalil v IKEMu porušování zákonů i chyby ve veřejných zakázkách. Kontroloři prověřili 30 smluv a u poloviny z nich v celkové hodnotě přes 380 milionů korun odhalili porušení zákona. IKEM navíc některé zakázky zadával úplně bez veřejné soutěže a úřad upozornil i na selhávání vnitřní kontroly. Celine Dion se po 6 letech vrátila na pódium. 58letá kanadská rodačka v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert od oznámení zdravotních problémů a před vyprodanou arénou zpívala pro zhruba 30 tisíc fanoušků. Dion trpí vzácným neurologickým onemocněním, kvůli kterému musela řadu vystoupení zrušit. A Dostojevskýho skoro 180 let starý román Bílé noci se stal hitem TikToku. Příběh o osamělém snílkovi a jeho nešťastný lásce teď díky sociální síti znova objevují mladí čtenáři. Třeba v Brazílii se knížka dokonce stala bestsellerem a její prodeje tam meziročně vyskočily o 463%.
12: Fajn. Koukneme samozřejmě i na dopravu. V Praze v ulici Zahrádkách máme nehodu, dva osobáky, opatrně. Další nehoda v Praze je potom v ulici Strakonická. Tam je nákladňák s osobákem, na místě by už měla být policie, ale prostě dávejte bacha. No a potom D2, 36. kilometr Brno, Lanžhot, tam je porouchaný vozidlo, který tam trošku překáží, tak bacha i na něj. No a potom na závěr tady jsem viděla sraženou srnu, teda já jsem ji neviděla naštěstí, ale v Brně v ulici Holz, tak tam možná nejezděte taky, no.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Krásný pondělní odpoledne. Ach jo, to je takovej oxymoron říkat, že pondělní odpoledne je krásný, ale my si ho hezky uděláme. Normálně i venku už to vypadá na lepší počasí, takže to může být dobrý. A víte, jak to bude dobrý? S dobrou hudbou. Takže to já zařídím. Fine Warm Up s Kristý, před náma 4 nabitý hoďky, ve kterých si dáme takovou pondělní přiznání. Jo, takovou mini rubriku, kterou jsem teď vytvořila. Uvidíme, jestli v ní budeme pokračovat, ale dneska ji vyzkoušíme. Tak jsem zvědavá, zůstaňte rozhodně se mnou, ale teď už pojďme odstartovat tracky. Tiesto, Ava Max, The Modo, party začíná.

Ideální track na pondělí, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Taková příjemná nálada, zároveň nic, co by vás extra nutilo skákat. Prostě hezky na takovou jako rozcvičku. Ale teď, co všechno jste v životě schopný udělat, když vás v noci chytne totální absťák na sladký? Všichni ten stav asi známe. Stojíte o půlnoci v kuchyni, hledáte cokoliv s cukrem a jste schopný sníst i polevu na dort z loňských Vánoc. Fuj. No tak jeden 18-letý kluk v Louisianě teď posunul noční hřešení na kriminální úroveň, protože vletěl v noci na benzínku, popadnul krabice koblih, bombóny, dezertík, kolu na spláchnutí a bez placení odkráčel do tmy. Klasická loupež. Prodavač zavolal hlídku, policajti dorazili, sepisovali protokol, no a v tom se najednou otevřeli dveře, cinknul zvoneček a pan lupič byl zpátky. Doma mu asi došlo, že koblihy bez čokolády nejsou dost dobrý dezert, tak si šel pro další kolo. A říká se, že pachatel se vždycky vrátí na to místo činu. Ostatně tady možná ale spíš než all you can eat buffet, všechno, co můžeš sníst, si z toho udělal všechno, co můžeš ukrást buffet, což mu teda nevyšlo. Místo dezertu dostal samozřejmě na ruce studený náramky a zatykač. Tomu říkám sladká tečka. Ale říkám si, že každý jsme možná někdy nějaký bonbonky ukradli, ne? To je taková věc, taková malá drobnost, co se vám může ztratit v kapse. Napište mi, ukradli jste někdy něco? 724-634-634, nebojte se mi přiznat, já vás v tom nenechám, jo? Já jsem tak jednou ukradla bonbony. Tak mi napište, jestli jste někdy něco ukradli, a za chvilku si povíme vaše přiznání. Teď už ale Eagle, Email Angel, Ultranadé, Moving to the Sun.

0: Ladíte fajn pondělí odpoledne a tohle byl Alex Warren, jeho Burning Down. No a máme tady takovou přiznávací chvilku, pondělní přiznání. Já jsem se vás totiž ptala, jestli jste někdy v životě něco ukradli. Ideálně nějakou maličkost, co nebylo nějak extra závažný. René píše, ahoj, já podnikám a tak kradu každý den. Ale vážně, v životě jsem ukradl hodně věcí, avšak jedna z bizarních, to je asi 40 let zpátky, když nebyly náhradní díly na Simpsony, tak jsem ukradl vejfuk. Výfuk, normálně výfuk jsem ukradl, to je zajímavá krádež. Ještě by mě zajímalo, jestli v nějakém obchodě nebo třeba někomu známému. No a pak tady máme Aju, Aja píše, ahoj, před skoro 30 lety jsem ukradla 4 nožičky párků v balíčku pro 4letýho syna. Samozřejmě mě chytli, muselo to být na mě znát a stydím se za to. V té době jsem na tom byla neskutečně špatně, že mě to dohnalo k tomu, abych dala synovi něco k jídlu. Na sociálce mě poslali někam, že mám 20 korun na životní minimum, ale že musím koupit víc dřeva na zimu, to jim bylo jedno. Zdraví Aja. Aju, já jsem se ze začátku smála, protože mi přišla vtipná krádež 4 nožiček párku, ale teda ten zbytek příběhu už tak moc vtipnej nebyl. Každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Každý jsme možná někdy něco takového udělali, takže jsem ráda, že jste se nebáli, že jste se přiznali, no a možná v nějakých přiznáních budeme pokračovat zase příště. Teď už ale Nico Santos, Home Part 2. Tenhle song za chvilku tady na Fajnu.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Unhošti na Kladensku za 11 milionů 990 tisíc. Byt 2 plus 1 v Lubenci na Lounsku za 2 miliony 79 tisíc. Byt 3 plus KK v Hradci Králové na Pražském předměstí za 7 miliony 790 tisíc. Byt 2 plus KK v Příbrami za 4 miliony 121 tisíc. A byt 3 plus KK ve Smiřicích na Královéhradecku za 6 miliony 490 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

kombinace hlasů Kelina a Lauva, to, teda Kelina, Kelina a Lauva, to je jako pohlazení po duši. Takhle při pondělku tady na fajnou song Tied Up. Snili jste někdy o tom, že po vás bude někdy něco oficiálně pojmenovaný? V americkém Nashvilleu právě jednohlasně odklepli, že mezinárodní letiště ponese jméno Dolly Parton. A já se teda ptám jen tak mimochodem, jak bude vypadat ta bezpečnostní kontrola, jestli tam místo sundavání bod budou muset mít flitry, pípací rám bude měřit objem natupírovaných vlasů a při turbulencích místo kyslíkových mask budou padat kovbojský klobouky? Jestli dostane to letiště celou takovou image Dolly Parton, to nevíme. Ale spíš mi přijde fakt ikonický, když po vás někdy pojmenujou něco takhle velkého. Žádná nudná pamětní deska, kde jste vyrostli na místě, ale je to letiště, místo, kam lidi lítají za novým životem, na dovčů, za láskou a vaše jméno tam prostě všude svítí, na tabulích po celém světě. Představte si ten moment, kdyby pilot zahlásil do rozhlasu toho letadlového vaše jméno. Jakože třeba vítejte na letišti Tomáše Nováka. Za mě je to fakt takový životní goal, že si fakt můžete říct, něco jsem dokázal. Tak kdyby něco mělo být pojmenovaný po vás, co by to bylo? Vybrali byste si taky letiště, hospodu, svoji oblíbenou lavičku nebo něco menšího? Co byste chtěli mít po sobě pojmenovaný? A proč? To je zásadní otázka. 724-634-634, pojďte mi napsat a já se taky zamyslím nad svojí odpovědi. Teď už ale Miles Smith, Stargazing.

Pokud při pondělním odpoledni overthinkujete svoji existenci, tak tohle byl song přesně pro vás. Temper City Self-Aware, právě teď na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, kdybyste si mohli vybrat jedno místo, které byste po sobě chtěli pojmenovat, jaký místo by to bylo. Vy jste mi teda nenapsali místo, a vlastně jo, Filip píše jedno místo. Filip píše, že by po sobě chtěl pojmenovat kebabárnu u nádraží. Kebab u hladovýho Filipa by to prej nazval. Pán za pultem už ani nečeká na objednávku a rovnou mi tam hází dvojitou porci omáčky, tak by bylo fér dát to oficiálně i na vývěsní štít. Dobře, nic nenamítáme, kebabárna, zajímavá volba. No a pak tady máme nepodepsanou zprávu, já bych chtěla být na bankovce místo Tomáše Garrigua Masaryka. Ambiciozní, ale to mám ráda, když máte velký cíle, když všichni máme velký cíle, takže jo, klidně, proč ne, třeba se jednou dočkáme.

0: čekáme. Díky, že jste to se mnou sdíleli. No a jak jinak, já s váma budu za chvilku sdílet další song. Třeba Juice WRLD Lucid Dreams, protože snít můžem všichni, že? Tak za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Music. Fine.

Loj a její Red Eyes. Tenhle track nám právě teď dohrál na fajnou 13.50. A jestli jste někdy pochybovali o tom, jak moc rozumný je uléhat do stejné postele s někým, koho znáte třeba jenom pár dnů, nebo jste byli na jednom rande, tak možná je to pořád dobrý, dokud to není had. V Bělehradě se holka vrátila z romantického kempování, vybalila batoh a šla spát. Jenomže uprostřed noci se probudila s pocitem, že jí někdo něžně, ale hodně pevně objímá krk. V polospánku si možná na vteřinu řekla, je, to je sladký, někdo se ke mně tulí. Jenomže v tom bytě bydlela sama, takže se k ní neměl kdo tulit. Sáhla si na krk, asi chtěla schodit to prostěradlo, co si teda myslela, že to je, jenomže zjistila, že v ruce drží živýho, studenýho, metr dlouhýho hada, teď jste si možná říkali, co řeknu, že? Hada, co si asi řekl, že je lidská tepna, nebo že lidská tepna je ideální místo na vyhřejvání na zimu. No a ta ženská teda zjistila, že toho hada si normálně přivezla v krosně z lesa, z toho kempování, jako takový nechtěný živoucí suvenýr. A ten s ní na pár dní tahně stíhal domácnost. Já vám garantuju, že kdyby se mi něco takového stalo, tak v tenhle moment bych třeba překonala zemskou gravitaci, proskočila bych zavřeným oknem a ty klíče od svého bytu bych přenechala tomu hadovi, řekla bych mu, nájem se platí 10. a odpadky vynášíme v úterý, jo, a normálně bych zdrhla. Lidi si z dovolený většinou vozejí mušličky, já nevím co, písek v botách, ale adoptovat si omylem lesního škrtiče do postele, no, tak tomu říkám wellness. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine

0: a.k.a. Mr. Worldwide a jeho nestárnoucí hit Hotel Room Service jsme si právě teď užili na fajnou. Já myslím, že ideální cesta, jak zakončit první společnou hoďku, protože ta nás připravila, tenhle song nás připravil na to, co přijde. Další tři party hoďky před náma, buďte ready, mezi tím si dáme zprávy, potom dopravu a potom zase zpátky k hudbě. Takže rozhodně zůstaňte tady na fajnou. Čeká nás třeba Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, nebo taky Cameron Whitcomb, jeho Meduza. Za chvilku tady.
1: Co je hot hit parada? All the hits. And I remembered I loved you. Came back when it mattered I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Jedna minuta po druhý hodině a tady Matěj a čerstvý Hot News. Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za tvrzení, že kvůli ekologickým aktivistům při povodních zemřeli lidi. Pražský soud rozhodl nepravomocně v jeho neprospěch, hlavně proto, že se Turek k žalobě vůbec nevyjádřil. Omluvu má poslat přímo hnutí a zároveň nejmíň týden nechat viset na svém Facebooku. V Brně pokračuje pátrání po kočkovitý šelmě. Utekla v neděli a podle majitelky jde o křížence servala a kočky savanový. Zvíře by nemělo být nebezpečný, při pocitu ohrožení ale může zaútočit. Strážníci, policisti i hasiči ho zatím marně hledají. Pokud ho tak někdo zahlídne, má volat městskou policii na čísle 156 a hlavně se k němu nepřibližovat. A zloději v Káhiře vykradli kamion přímo za jízdy. Šestice lupičů se v noci pick-upem přiblížila zezadu k náklaďáku, otevřela jeho dveře a za jízdy si z něj přeházela 105 kilo kuřecího masa. Řidič si ničeho nevšimnul a na krádež přišel až při vykládce. Policie pak všech šest pachatelů vypátrala.
3: Fajn. Mrkneme na silnice. Moje oblíbené zprávy jsou bizarní, takže D5, 6. kilometr trasa Praha Rozvadov, válí se tam na silnici palety, jo, jede tam policie, ale já si myslím, že možná rychlejší bude, když si tam dojede někdo z vás, pokud si chcete udělat zahradní posezení, tak prostě palety na silnici zdarma. Pak taky trasa Liberec Karlovy Vary u Děčína, 131. kilometr, je tam nehoda, dva osobáky, naštěstí bez zranění, ale nevíme, jak moc velkou paseku to tam nadělalo. No a na závěr v Litoměřicích máme na silnici, kde nevíme bohužel přesnou ulici z nějakého důvodu, tak jsou tam ale taky dvě havarované vozidla. Možná si prostě dejte bacha na Litoměřice obecně.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Zapínáme pásy, před náma druhá hoďka Fine Warm Upu s Kristý. Já doufám, že už jste se zahřáli, já taky, takže před náma další tři hoďky, teda teď jakoby druhá, ale ještě zbývají tři. No zamotala jsem se do toho, pojďme to rozjet. Čeká nás party, čekají nás emoce. Na úvod si dáme ty emoce a taky si za chvilku povíme, proč náhody neexistují. Ale teď už pojďme na ten track. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

Rozáří a tohle byla Rue Gail, mladá česká talentovaná zpěvačka a song Wishful Thinker. No a vesmír, ten si z nás dost často dělá legraci, znáte to? To, co se stalo v Nizozemsku, to by nerozdejchala ani Ester Janečková v poště pro tebe, i kdyby měla celý pytel kapesníků. Dvě adoptované holky se tam totiž kdysi náhodou potkaly na nějakém srazu pro adoptované děti a zjistili, že jsou si docela podobní, že mají stejný obličej, ale dělali si z toho srandu. Z legrace si prostě začali říkat ségra, ale vůbec to dál neřešili. Život šel dál, kontakt nějak vyšuměl, to asi taky všichni známe, ale letos se obě nějak, nevím, jakým způsobem dohodli, ale poslali obě svoje sliny na DNA testy. No a bum, zjistili, že tam je 100% shoda. Takže oni po 30 letech fakt zjistili, že jsou ségry. To je za mě krásný příklad ironie osudu, kdy celý ty roky žijete v nějaký iluzi a pak se dozvíte, jak je to ve skutečnosti. Prostě to, co k sobě patří, to si k sobě cestu najde, i kdybyste se narodili na opačném konci planety. Tak mě zajímá, jestli vy jste někdy zažili nějaký osudový setkání, kdy vás třeba vesmír dal dohromady s někým, s kým si říkáte, že byste neměli jinak šanci se potkat, anebo jste někoho potkali náhodně přesně takhle po 30 letech, ať už to byl bývalý kolega, potkali jste ho na dovolený na druhém konci světa, nebo něco podobného. Prostě nějaký takovýhle hezký vesmírný setkání. Napište mi na 724634634, jestli jste to někdy zažili. No a k tomu si pustíme One Republic, Need Your Love, protože všichni na začátku týdne potřebujeme trošku lásky.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Zayn a Shade, jejich song Trampoline, právě teď dohrál na Fajnu 14.21 a já jsem se vás ptala, jestli jste zažili nějaký osudový setkání, nějakou hezkou vesmírnou náhodu, že jste někoho takhle potkali a cítili jste, že to je osud. Michal píše, že jeho největší spojení bylo v italském Bergamu, kde poprvé ochutnal pizzu s hranolkama. To byl asi zatím můj největší crush v životě. Lidé přichází a odcházejí, ale pizza je věčná. Já myslím, že tady se nedá nic namítat. Možná jediný, co můžu namítnout, je, že teď mám kvůli vám hlad. Ne, dělám si srandu. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a pak tady máme od Trézyho. Ahojky, náhoda nebo osud? Vzpomeň si na mě večer, až půjdeš domů a zakopneš obrubník. Vše se děje z nějakého důvodu. To nevím, jestli jsem pochopila. Trézy se mi snaží asi nějak jako... Nevím, já se teď budu bát o svůj život cestou domů z práce. Pokud jste to pochopili, tak mi to můžete vysvětlit. Já vám radši pustím další písničku. BB Rex a Faithless New Religion. Tenhle party track zase za chvilku, protože to musíme rozjet. Já vím, pondělí nemáme na vybranou, potřebujeme energii. Tady na Fajnu.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hit.

0: v létě zažili nějakou letní lásku, tak tohle byl song přesně pro vás. Max George, jeho Barcelona. Ať už to bylo v Barceloně nebo kdykoliv jinde, doufám, že jste si tenhle song vychutnali. 14.30, pondělíčko. No a silnice jsou plný bláznů, ale taky jenom dva typy lidí existují na silnicích. Vy, jako naprosto bezchybní řidiči, a všichni ostatní, který papíry dostali možná v kindervajíčku. Psychologové mají pro nás řidiče hodně špatnou zprávu. Drtivá většina si z nás, z řidičů, si myslí, že jsme lepší než ostatní. Říkáme si, jo, to ten druhej, to je blbec a tak dále. Akorát, že čistě statisticky, když si to spočítáme, ne každý může být nadprůměrný, že jo? A všichni to známe, sednem za volant, během 5 minut zjistíme, že ten před náma se vleče jako šnek, ten za náma se nám chce kouknout do kufru a ten vedle nás, ten právě dostal papíry zrovna v nějaký tombole, omylem. My jediný jsme přece ty dokonalí, který dobře předvídají, co se bude dít, včas brzdíme a náš styl jízdy je samozřejmě učebnicovej. Akorát, že vůbec. Zkusili jste se někdy podívat na výraz vašeho spolujezdce během toho, co řídíte? Moji spolujezdci často vypadají vyděšeně, ale já si to vždycky nějak omluvím. Tak ale pojďme se všichni přiznat. Každý máme určitě nějaký hřích, který za volantem děláme. Tak mi pojďte napsat, jaká je vaše největší řidičská slabina, kterou před světem tajíme. Ať si přiznáme, že hold ne všichni jsme dokonalí, že prostě každý na těch silnicích za volantem občas nějakou tu chybičku uděláme. Jak se zpívá písničce, chybička se vloudí. Tak mi napište na 724634634, jaký je váš největší řidičský red flag. A k tomu si pustíme Olivia Rodrigo, její Stupid Song. U toho můžete v tom autě pěkně vyřvat emoce na všechny řidiče, který vás dneska naštvou. Jdem na to!
1: All the hits right here.

0: dopoledne si zlepšujete na fajnou. Tohle byla Sky Newman a její track F.U. and U.F. To si asi domyslíte, co to znamená, a vlastně se nám tenhle song hodně hodí, protože jsem se ptala, jaký máte neduhy na silnicích, jestli máte nějakou toxickou vlastnost, když jste za volantem, a třeba René píše, že jeho slabina je, že chce všem, a hodně cenzuruje, jo, že chce všem špatným řidičům na silnici rozbít obličej. Jo, tak pro tyto případy se rozhodně hodí ten song, který jsme teď dohráli. Marie píše, ahoj, moje největší progrese je, že nepoužívám blinkry. Tak to nevím, jestli je progrese, to je spíš regrese. Většinou je používám jen tehdy, pokud je se mnou na silnici více aut, jinak je úplně vypouštím, to píše Marie. Potom tady máme nepodepsanou zprávu, předpisy a značky jsou pro mě spíš doporučení. Na druhou stranu jezdím tak, abych nikoho neohrozil ani neomezil. No to nevím, bez používání značek. No a pak tady máme, jelikož řídím každý den, tak vidím opravdu velkou škálu řidičů. Já občas trefím auto, nebo mi autobus urazí dveře, ale jinak pohoda. Jo, pohoda, sem tam trefím auto, sem tam mi autobus urazí dveře, stává se mi to tak jednou do týdne. Docela mě pobavily vaše zprávy. No a na závěr Michal, já bych se rád pochválil, protože já osobně pořád říkám, že řídím průměrně, ale kamarád mi před pár lety řekl, že já jsem první člověk, se kterým se nebojí jezdit. Takhle. Buď je Michal fakt dobrý řidič, anebo měl kamarád jenom samý kamarády, který jezdili jak řidiči Formule 1. Já vám děkuji, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám, abyste dneska potkávali jenom samý slušný řidiče. No a k tomu si dáme za chviličku extrémně tematický song. Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Jezděte bezpečně.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

on Oprah právě všem zachránil pondělní odpoledne songem Save My Soul. Nádhera na fajnu 14.52. A co si vybavíte, když se řekne slovo gangster? Na mě totiž vyskočil obří dramatický titulek s červeným pruhem. Po Česku se toulá gangster, ohrožuje přírodu i lidi. Mně se v ten moment v hlavě rozjel brutální akční film. Představila jsem si týpka v černém koženém kabátě, tmavý brejle, v ruce třeba páčidlo, jak něco vykrádá, pašuje kradený motorky, co já vím, tajně po nocích organizuje ilegální zápasy divočáků. Říkám si, je to tady, zamykáme dveře na pět západů, dáváme si bacha. No a pak jsem se podívala o centimetr níž na ten příspěvek a tam byla fotka psíka mývalovitýho. Jo, takový to chlupatý, kulaťoučký, absolutně neškodně vypadající stvoření s černýma kruhama pod očima, co vypadá spíš, jako by prostě vstalo po 12-hodinovým šlofíku a hledalo ztracený piškoty. Prostě rozkošný. Jako promiňte, ale jestli je tohle gangster, tak já jsem šéfka mezinárodního kartelu. Maximálně tenhle gangster vykrade krmítko pro ptáky, nebo já nevím, zasedne jezevcovi jeho oblíbenou noru. Já chápu, že pro ochránce přírody je to invazivní druh, ale nazvat tohle plyšový zvířátko gangstrem, to je marketingový tak do roku. Chci domů jednoho, možná hned dva. Budu si ho přát k Vánocům, doufám, že vy taky.

0: Doufám, že tuhle písničku jste prožili naplno. Ať už umíte zpívat nebo neumíte, tohle je prostě songu, kterýho to musíte prožít. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Zároveň písnička, která zakončila naší druhou hoďku. Jo, druhá za náma, ale pořád ještě dvě před náma. Nebojte, mám pro vás další pár typecky, další emoční tracky. Prostě to všechno dneska prožijem. Mezitím si pustíme si písničky za chvilku, ale je tady Matěj, aby vám řekl zprávy. Pak si dáme dopravu a pak zase zpátky k hudbě. Máte se na co těšit, tak buďte tady na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě. Ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice. Skvělá atmosféra, drinky a párty na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Hot News. 3 hodiny, 3 minuty, 1 Matěj a 3 čerstvý Hot News. Stát loni získal po lidech bez dědiců a závěti majetek za víc než 560 milionů. Největší část tvořily nemovitosti, budovy, byty a další prostory měly hodnotu přes 345 milionů, pozemky pak dalších 129 milionů. Peníze stát posílá rovnou do rozpočtu. Další majetek nabízí institucím nebo ho prodává v aukcích. Lando Norris přišel na velký ceně Formule 1 v Madridu o vítězství kvůli špatnému pitstopu. Britský jezdec startoval z pole position a po startu se dostal do vedení při virtuálním safety caru, ale nestihl včas zajet do boxu a při následné zastávce zaváhali mechanici. Norris se tak propadnul až na 5. místo, nakonec ale zvládnul dojet 3. za Antonellim a Verstappenem. A taxikář v Aténách chtěl po rodině za cestu z letiště skoro 15 tisíc. Místo běžného nočního tarifu 55 eur si řidič řekl o 600 eur a cestující pod pohrůžkou násilí navíc vůbec nepustil z auta, dokud nezaplatili. Rodina ho pak nahlásila policii, která ho zatkla a vyšetřování navíc ukázalo, že podobně už chtěl po jiných klientech i 800 eur.
0: Fajn. Jezdíme bez nehod? No moc ne. Brno v ulici Hvězdoslavova hlásí silný kyvadlový provoz jenom jedním jízdním pruhem, protože se tam stalo nějaký hromadný neštěstí. Nákladák, troleje, několik osobních automobilů. Nechci to říkat, nechci, ale musím. Prostě se vyhněte Brnu. No a potom tady máme D1, 6. kilometr na trase Polsko-Praha. Porouchaný vozidlo očekávejte zdržení, protože blokuje celý levej jízdní pruh a do toho se tam ještě z nějakého důvodu motají lidi na vozovce. Ideální kombinace, pondělí prostě pondělkuje.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Kristý.
10: please welcome to the stage.
0: Jste připravený. Další hoďka Fajn warm-upu s Kristý před náma. Mě inspiroval Matěj, jak říkal, že je tady jenom jeden Matěj, tak možná buďte rádi, že jsme každý jenom po jednom, že i já jsem tady jenom jedna, protože jinak byste se z nás zbláznili. Tolik energie, kolik totiž přijde teďkon, na to nejste připravený. Ale já doufám, že už trošku jste, protože jsme se rozehřáli. Teď pojďme na ostrou nálož. Tones and I, Dance Monkey, chci vás vidět tančit. No a cože je pondělí? Jdem na to.

s Burna Boyem nám dodali trošku energie v songu Die Die, takhle při pondělku na fajnu. No a kolikrát v životě už jste si řekli, už nikdy, a pak jste stejně udělali to, co jste řekli, že už nikdy neuděláte. A teď se teda nebavím o pití ani o žádných takovýchhle zlozvicích, ale spíš třeba o vztazích. Kdy vylezete z rozchodu, volížete si rány a v záchvatu hrdosti začnete slavnostně prohlašovat tak a dost. Už nikdy nikomu nebudu takhle věřit, už nikdy nikomu nebudu vařit teplý večeře a do téhle kavárny, do té už taky v životě nevkročím, protože tam jsme se pohádali. Ze začátku vám to třeba dává pocit nějaký kontroly, že se chráníte, jenomže pak přijde realita. Ten seznam zákazů, co už nikdy nesmíte, se začne nafukovat, no a tomu novému partnerovi pak třeba zakazujete i dýchat stejným způsobem, jako dýchal váš ex. Ten člověk vám jenom neodepíše 2 hodiny, protože třeba zrovna mění kolo u auta nebo dělá nějakou důležitou činnost a vy už v hlavě balíte kufry, protože přesně takhle to tehdy začalo. Chudák novej člověk pak splácí dluhy za někoho jiného. A největší gól je ten, že se sice říká, že do stejné řeky nevstoupíš, ale já mám pocit, že my tam někdy skáčeme šipku rovnou do té stejné vody a pak se divíme, že ta voda je ledová. Půl roku sedíme na rande s věrnou kopií toho, co jsme tvrdili, že nechcem, co má jenom jinou barvu mikiny a třeba jinou barvu od těch red flagů, jiný odstín trošičku. Tak mi napište, jestli máte nějaký pravidlo, který jste si v sobě vytvořili potom třeba pod předchozím vztahu a řekli jste si, tak tohle už nikdy. A jak dlouho vám to vydrželo, než jste to pravidlo porušili, co? Napište mi na 724-634-634 a k tomu zase pozitivní energie v podobě Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and

0: odpoledne, kde jinde než na Fajnu. Tohle byla Tate McRae se songem Revolving Door, kde zpívá o tom, jak se pořád vracíme do těch stejných otočných dveří, že si myslíme, že jsme dveře zavřeli, ale ve skutečnosti jsou to ty dveře, co se točej a jsme v nich zaseklí. Prostě se vracíme k těm stejným starým věcem. A přesně na to jsem se ptala, píše mi Nikča. Nikča napsala, moje pravidlo po rozchodu s muzikantem bylo, už nikdy žádný chlap s kytarou. Hádejte co, můj nynější manžel hraje v kapele na bicí a zkoušky mají u nás v garáži. Šipka do řeky jak vyšitá. Jak jsem říkala, do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, ale rovnou tam skočíš. Ideální příklad, díky Niky. Michal ten to vzal po svým. Michal napsal, já si pořád říkám, že přestanu pít kolu, už nikdy. A co myslíš, že mám teď nalitý? No jo, tak někdo skáče do stejné řeky, když jde o vztahy, někdo skáče do stejné řeky plný nějakýho nápoje. Díky každopádně, že jste to se mnou sdíleli a já s váma za chvilku bude sdílet další song, který má za úkol dodat vám energii. Subfocus Elevate. Budem tady trošku zvedat pondělní náladičku. Tak za chvilku, na Fajnu.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
13: Yes,
12: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yes, so!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

bychom dělali bez Tiffany Iris a tohohle tracku Vertigo? No asi bychom měli horší náladu, takže díky bohu za to, 3:30 odpolko pondělí a já se ptám, kdo z vás si někdy připadal jako mezinárodní pašerák drog, když procházel v kině? Český kina podle zpráv bojují o přežití. Streamy jim šlapou na paty a nejvíc peněz nevydělávají na lístcích, ale právě na občerstvení. Jenomže když vidíte, že ten kýbl pražený kukuřice a za kolu, že za tuhle kombinaci zaplatíte víc než za večeři v michelinské restauraci, v každém z nás se trošku probudí nějaký vnitřní kriminálník. Nacpete si do obříka velký rodinný balení solených chipsů, 3 čokolády, 1,5 litru koly, gumičky, křupky, co já vím. Kabelka má 15 kilo, zapnout nejde ani zázrakem a vykráčíte kolem uvaděčky s tím nejvíc strojeným úsměvem na světě. Dobrý den, tady je lístek. Ne, nic neobvyklýho. Táhnu si sebou 3 knížky encyklopedie. Jasný, pohoda. A přitom při každém kroku do toho kina všichni zřetelně slyšej, jak vám obsah té kabelky pořádně šustí. Šustí to víc než podzimní les, z kabelky vám čouhá hrdlo od limonády, no a chudák ta 18-letá brigádnice na vás kouká stylem: hele, já moc dobře vím, co tam pašuješ, ale mám za to minimální mzdu, takže tě nechám jít. A největší peklo pak začíná v sále, když začíná ten film a vy se snažíte nenápadně ty balíčky otevřít, aniž byste na sebe až moc upozornili. Takže pojďte se mi zase přiznat, jo, dneska máme takový pondělní den přiznání. Nosíte si do kina svoje občerstvení, anebo si kupujete to, co tam je, nachos, popcorn? Napište mi 724-634-634, já vás soudit nebudu, taky už jsem tam někdy něco takhle pašovala. Ano, řekla jsem to, omlouvám se, příště už si koupím popcorn. Napište mi na 724-634-634, jak to máte vy, a k tomu zase podpoříme pozitivní energii společně s Nico Santosem a jeho Ray of Light.

0: jestli si pašujete svoje občerstvení do kina, nebo jestli si ho poctivě kupujete. No a koukám, že tady máme samý zločince, co nás poslouchají. Barča píše, ahoj, to je jasný, že pašuju, dokonce i na koncerty. Hlavně svoje pití především kvůli víčku, protože pít bez víčka je mezi tolika lidmi paráda. Baru, to souhlasím, pití bez víčka taky, nejsem toho úplně faninka. Michal píše, nebo spíš nahrál hlasovku, že taky si někdy určitě něco propašoval, ale že se jinak do kina vždycky těší na tu jejich nabídku, na ty nachos a tak dále. Tak jsem ráda, že tady máme i takový fanoušky, protože stejně tak Lukáš dodává, že když pracoval v kině v zahraničí, tak zjistil a naučil se tam, že bez občerstvení kino fakt nebude fungovat. Ano, přesně to, co říkala ta studie, o které jsem mluvila. Lukáš píše, takže teď, když jdu jednou za čas do kina, tak si koupím občerstvení tam, abych měl taky kam chodit. Nutno však ještě dodat, že v zahraničí mají o dost výhodnější nabídky, včetně refillů zdarma. Aha, tak to bychom měli asi taky zavést. No a na závěr Janča píše, ahoj, bohužel pašuju dceři malej popcorn a limču. Nemám na to, abych kupovala, když šetřím na lístku a chodím jenom na akci v kině. Chápu. Pro ty z vás, co se snažíte co nejvíc ušetřit, tak mám dobrou zprávu, protože tenhle víkend, co bude? V sobotu, v neděli jsou kinodny, což znamená, že můžete jít do kina jenom za stovku. A jsou v tom zapojený kina po celé republice, ani nevím, kolik přesně jich je, ale jich šíleně moc. Tak 141 měst, 192 kin, 467 kinosálů, kinodny, kino za stovku. Takže když ušetříte na lístku, můžete si koupit občerstvení. Tomu říkám holčičí matematika. Tak jo, a za chvilku ode mě další song. Třeba Medúza, One Republic, Leony, dohromady vám Zandaj Fire.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
4: Nebe celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť? Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
13: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Andrux, Want It Back právě dohrálo na fajnou tenhle track 1553 a v Hollywoodu právě zakolísalo jedno mužský ego. Hollywood totiž teď zasáhla zpráva, že jistý hezounek si postěžoval svým blízkým, jak neskutečně ho vytáčí a frustruje, že ho všichni pořád označují jenom jako bejvalýho od Miley Cyrus. Chudáček, on se přece tak snaží. Natočil Hunger Games, skočil do role zaklínače a výsledek? Jeho bejvalka Miley Cyrus vyhrává Grammy, zbořila hit parády se songem, kde doslova zpívá o tom, že si radši koupí kytky sama, než abych čekala na nějakýho dalšího chlapa jako on, který jí stejně žádný kytky nekoupí, nějakýho bezejmenýho chlapa. No a on prostě skončil pořád jako ten maník, co jí kdysi zlomil srdce. To je celá jeho nálepka životní. Představte si, že třeba tenhle herec teď přijde na casting a režisér mu řekne, jo, tebe znám, ty jsi chodil s Miley Cyrus. To prostě jen z vizitky nesmažete, i kdybyste se stavěli na hlavu. A ups, jejda, já vlastně jsem vám taky celou dobu neřekla jméno, že jo? No ono to asi není potřeba, protože pro nás všechny to stejně vždycky bude jenom ten bejvalej od Miley Cyrus, anebo ten méně slavnej brácha Chrise Hemswortha. Chudáček.

0: Rusla jsem prostě musela nechat doznít. Adéla, slovenská ikona a její song Red Bottoms, kde popisuje, jak všichni ve vztazích odkrýváme tu svoji pravou podstatu po tom, co nás třeba něco zlomí, po tom, co nám někdo zlomí srdíčko. Stejně tak, jako když ošoupete podrážku drahých bot. Proto se ten song jmenuje Red Bottoms. Jako červená podrážka od Christiana Louboutina. Krásná reference, takže tohle byla Adéla, zároveň song, který nám zakončil třetí hoďku, ale jedna ještě pořád před náma. Takže pokud pořád ještě nemáte dostatek energie do celého tohohle týdne, tak v té následující hoďce to zařídíme. Takže zůstaňte tady, před náma zprávy s Adamem, potom doprava zase se mnou a potom pojedem doprava k hudebním peckám. Už za chvilku zase tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Jsme online.
8: Online.
1: Jsme na DAB+.
8: Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
9: V Íránu odsoudili k trestu smrti 33-letou blogerku. Soud v Bandar Abbasu ji uznal vinnou mimo jiné z urážky nejvyššího vůdce a z činnosti proti národní bezpečnosti. Podle íránských úřadů taky posílala fotky míst po dopadech raket zahraničním médiím. Proti rozhodnutí se ohradily organizace na ochranu lidských práv. Lando Norris přišel na velký ceně Formule 1 v Madridu o vítězství kvůli špatnému pitstopu. Britský jezdec startoval z pole position a po startu se dostal do vedení. Při virtuálním safety caru ale nestihl včas zajet do boxu a při následné zastávce zaváhali mechanici. Norris se propadnul až na 5. místo. Nakonec ale zvládnul dojet 3. za Antonellim a Verstappenem. Chcete vlastní ostrov kousek od Benátek? Jeden je teď na prodej. Za 133 milionů. Ostrov Kreván leží jen 8 kilometrů od centra Benátek a má rozlohu zhruba 5700 metrů čtverečních. Je na něm i zrekonstruovaná pevnost z 19. století, ze který vznikla vila. Startovní cena je 5,5 milionu eur.
0: Fajn. Co nás čeká na silnicích? No docela překvapení. D46, 12. kilometr na trase Vyškov-Olomouc. Tak tam pozor, protože tam je na silnici cyklista. Ne na silnici, na dálnici. Jo, tak proč byste se jako nezajezdili po dálnici na kole? Blázni, ale v pohodě, tak jenom bacha, jestli tam pojedete. Potom máme tady taky nehodu v Jabloní nad Orlicí v ulici Slezská. Je tam porouchané vozidlo, tak očekávejte zdržení. No a potom D1, 72. kilometr na trase Polsko-Praha. Zase porouchané vozidlo, je tam odstavený autobus v připojováku, v připojovacím jízdním pruhu. Očekávejte zase nějaký zdržení. Jezděte opatrně, dávejte bacha.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Dnešní hodina fajn warm-upu před náma se mnou s Kristý, takže to musíme pořádně roztančit a rozjet. Však to znáte, kdo nám zakáže si udělat party už pondělí, já vám to naopak přikazuju. Takže doufám, že po tomhle neodejdete, naopak musíte to společně se mnou zvládnout. Zároveň si tady dáme takovou velice kontroverzní debatu na téma peníze, protože to řešíme samozřejmě všichni, takže za chvilku, ale teď už pojďme na první song. Nebojte, to je klidný, taková rozehřívačka. Miles Smith, Nice to meet you. Pohlazení poruši v songu. Jdem na to.

0: Gaga, její song Dead Dance, ten by probudil úplně každýho. Tady na Fajnou 16.10 a já se ptám, existuje v randění vůbec větší moment čistého napětí, než když přijde ke stolu čišník a s úsměvem se zeptá, dohromady nebo zvlášť?
1: Pak nemyslím na placení na půl, beru všechno, pak nemyslím na to.
0: Ne každý to má jako Buka, který tady v tom tracku zpívá, že nevěří na placení na půl. Na jedné straně máte kluka, který sedí, v hlavě mu běží ta kalkulačka a říká si, když to zatáhnu celý, budu za gentlemana? Nebo jí urazím, že nerespektuju její finanční nezávislost? A zvládne to vůbec můj účet do výplaty? Na druhé straně ale máte tu holku, která dělá takový ten slavný falešný pohyb kabelkou, že jako strašně moc hledá kartu, ale doufá, že ji nenajde. A v duchu si říká, hele, ty tady platíš těstoviny za 300, ale já na sobě mám řasenku za 1000, půlku lahvičky parfému, 2 hodiny foukání vlasů a lak na nechty. Moje přítomnost u tohohle stolu už je regulární investiční balíček. Internetem teď dokonce kolejou moudra, že chlapi utrácejí za randění 12x víc než holky. Ale započítal do toho někdo ty holčičí přípravy? Kolikrát jste zažili člověka, co by vás pozval na skleničku? Tvářil se přitom jak nějaký miliardář Elon Musk a druhý den vám přesto poslal QR-ko, abyste zaplatili půlku. I takový situace se dějou. Je to prostě složitý, jak to správně rozsoudit, kdo by měl, neměl platit. Místo těchto trapných momentů by bylo možná nejlepší si to vyjasnit hned na začátku. Prostě si na férovku říct, hned jak přijdete do té restaurace, hele, platíš ty, já, na půl? A nebo utečeme oknem na záchodě. Napište mi, co si myslíte vy, jak to máte na rande nastavený. Napište mi na 724-634-634 a jaký na tuhle situaci máte názor. Jak byste to rozsoudili? Za mě je možná nejlepší utíct těm okýnkem. Teď už ale Fast Boy, Beautiful Life, protože i přesto všechno je to krásný.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
9: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky

0: Step. Krásný track na pondělní odpoledne, možná na cestu domů, pokud už jste na cestě domů, což vám teda mimochodem závidím, ale přeju vám to, jo, přeji a bude ti přáno. Teď ale pojďme na vaše názory na placení na půl, nebo prostě kdo by měl platit, co si o tom myslíte. Michal píše, rande je takový obchodní setkání. Já jako chlap zvu holku na rande a kdo zve, ten platí. Tak to v mém světě je, bylo a bude. A když si tý holce druhý den neozvete a odpoledne jí pošlete květinu, řekne to víc než 1000 zpráv. To vlastně já nevím, já bych očekávala, že se ozvete a i pošlete květinu. Ale dobře, dobře, asi to dává smysl. No a René píše, ahoj, na rande sice už nechodím, myslím si ale, že by měl muž zaplatit, ale to je z dob mýho randění a dnes se to pro některé ženy stalo sportem a když frajer hodně randí, tak si bude muset vzít hypotéku. Je to na dohodě a doporučuji předem, předejde se trapnostem. Tak na tom jsme se shodli každopádně všichni, zas může působit asi zvláštně si to předem domlouvat, ale jak se říká, no, vyhnete se tomu, že pak nebudete vědět, co s tím. Děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Měli jsme tady samý názory na to, že by měl platit muž, anebo ten, kdo zve. To dává smysl. Tak jo, tak vám děkuji, to je vše. Krásně jste splnili zadání. Teď už další song, Teddy Swims, Mr. Know It All. Tenhle track za chviličku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách?

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firma na zážitky.cz.

song si možná budete zpívat až do konce dne. Kunks, Never Going Home, 16.32, tenhle track dohrál na fajnu. No a popovej svět má nový přírůstek a já mám pocit, že někdo právě vyhrál v mateřský loterii. Lady Gaga a její snoubenec Michael Polanski se poprvé stali rodiči. Zatím sice nevíme ani jméno, ani pohlaví, ani datum, ale paparazzi už je v Kalifornii vybleskli s kočárkem a je to venku. Gaga už si užívá svoji největší životní roli, ale mě na tom zaujala úplně jiná věc. Protože vemte si, jak se děti učí mluvit. Většinou dřív než z nich vypadne něco smysluplného, jako třeba máma nebo táta, tak prostě jenom ležej, slintaj, jasný, ale u toho dělají takový to gaga, gugu, gaga. Všechny mámy na světě se u těch postýlek snažej, aby řekly, máma, no tak řekni máma, pojď aspoň jednou, máma. Ale gaga, ta přijde ke kočáru a dítě prostě samo od sebe udělá to klasický novorozenecký gaga, co zvládne každý mimino na planetě. A ona se podle mě jenom vítězoslovně otočí na toho svého snoubence. Vidíš to, zlato? Ještě nemá ani zuby a už zná moje jméno. Bude to doslova první matka v historii, jejíž jméno bude dítě umět vyslovit dřív než jakýkoliv pořádný lidský slovo. Geniální Lady Gaga, gugu, gaga. Teď už ale Kellyn, Casanova Bulhar a jejich Balkan Paradise.

Kid, Portugal the Man, jejich Glide, song, do kterého si hezky můžete pokyvovat do rytmu, takže já doufám, že jste si to pondělí takhle zlepšili. No a já jsem normálně zapomněla se vás zeptat na zásadní otázku, protože jsme se bavili o tom, že Lady Gaga má dítě, který určitě jako první slovo řekne Gaga, logicky. Ale chtěla jsem se zeptat vás,

0: Jaký bylo vaše první slovo? Asi si to nepamatujete, předpokládám, ale třeba vaši rodiče vám to někdy řekli. Moji rodiče si to nepamatujou, jo, prosím vás. Takovýho přestupku se dopustili, že ani nevědí, jaký bylo moje první slovo. Tak mi napište vy, jestli vaši rodiče to věděli, vědí. Na 724634634, jaký bylo vaše první slovo? Pojďte mi napsat, no a za chvilku pokračujeme v náloži dobrý hudby. Třeba Alex Warren, jeho Passenger, tady na Fajnu.
1: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
9: Fajn. I'm Olivia Dean. It's Sabrina Carpenter.
10: Music. Fajn.

0: Malcolm Todd Earrings, to je jeden z posledních songů, který si společně dneska pustíme. Je to tak, pondělí nám uteklo jako voda v umyvadle. No a proč je to poslední song? Protože...
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Ano, čas běžel rychle, já vím, je to docela šílený, že se nám to povedlo i v pondělí, aby nám to uteklo, ale uteklo. Takže doufám, že jste se bavili, 4 hoďky fajn warm-upu za náma, ale slyšíme se až do pátku. Každý den od 1 do 5, bude to nabitý, budeme si zase zpívat, tančit, no prostě tohle všechno, však to znáte. Teď už ale žampik. Jo, a abych nezapomněla, tak jsem se vás ptala na ty jména dětský. Jo, aha, ona tady Míša na mě urputně gestikuluje, že nevysílá žampik, vysílá Míša, já jsem to popletla. A normálně já si říkám, proč tady ta Míša se mnou je, proč tady se mnou čeká, no tak vidíte. Takže Míša, dneska to bude doslova růžový odpoledne. Jo, takže s Míšou bude to hezký, růžový. No a ještě ode mě poslední věc, protože jsem vám slíbila ty vaše první dětský slova, co jste řekli jako miminka. Peggy píše, že první řekl baba, tete, dede. Tak rovnou řekl 3 slova, to je rekordman. No já svoje nevím, vy se můžete zamyslet, můžete se dneska odpoledne zeptat rodičů, jaký bylo vaše první slovo. Já to taky ještě zkusím, ale teď už to nebudu okecávat, protože už to okecávám dost dlouho. Míša přichází, já se loučím, mějte se krásně, ode mě poslední song. Panic at the Disco, High Hopes.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
8: Fajn rádio, Fajn rádio.
9: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
8: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Před naším společným začátkem je tu plně připravený Adam, a to v 17 hodin a 1 minutu.
14: Očkovat dospělí by v Česku mohli nově i zubaři nebo lékárníci. Vláda bude projednávat

0: kupovat jen lidi od 21 let a zakázal by se jeho prodej v e-shopech. Filip Salač měl o víkendu našlápnuto na další pódium, pak ho ale zradila motorka. Český jezdec se v závodě Moto2 dostal až na 5. místo a zajel dokonce nejrychlejší kolo, takže reálně bojoval o stupně vítězů. Pak ale přišel technický problém a v 11. kole musel ze závodu odstoupit. V šampionátu ale i tak zůstává na 8. místě. Taxikář v Aténách chtěl po rodině za cestu z letiště skoro 15 tisíc. Místo běžného nočního tarifu 55 eur si řidič řekl o 600 eur a cestující pod pohrůžkou násilí navíc nepustil z auta, dokud nezaplatili. Rodina ho pak nahlásila policii, která ho zatkla. Vyšetřování navíc ukázalo, že podobně už chtěl po jiných klientech i 800 eur.
1: Fajn. A jak to vypadá na silnicích, například v ulici Lány v Brně? Je nehoda dvou osobních automobilů, je tady kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, nebo taky další nehoda dvou osobních automobilů je u Přibyslavy. Dávejte na sebe pozor, těch nehod je mnohem, mnohem víc. Na to, že je pondělí, je lepší ten týden nějakým způsobem přežít.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

startuje dnešní drive s menší, malinkatou změnou. Dneska tady nebudete felit společně s Jindrou, ale s Míšou. Já doufám, že jste si i náš společný fajn víkend užili a že jste se mě nepředávkovali, protože mě tady ty tři hoďky opravdu budete muset snášet. Ale věřte mi, užijeme si to, budeme vybírat song, taky si řekneme, co je dneska vůbec za den. A to už za chvilku, ale do té doby třeba náš neskutečný sombr, jeho 12 to 12, mladý, talentovaný a často dost kontroverzní týpek.

Neskutečná rozhýbávačka z traileru do Chemical Brothers, jejich Go Song pro lepší skoro večer na Fajnu. Ano, skoro večer, je to tak, už nám zapadá sluníčko, dokonce i tady ve studiu koukám, jak už to pomalu, ale jistě jde dolů, no ale o tom se s váma teďko nechci bavit. My se podíváme na to, co je dneska vůbec za den, například je den střízlivosti, což chápu, že po víkendu je asi fajn, aby zrovna pondělí byl den střízlivosti, minimálně v práci, potom máte takovýto střízlivější myšlení, chápeme se, nebo taky 43. narozeniny by oslavila Amy Winehouse, což je vlastně hrozně krásný věk, protože když vám je 40, tak častokrát už máte něco jako vybudovaného, máte nějaký ty peníze, no a častokrát vlastně máte i rodinu, samozřejmě není to pravidlo, jo, každý si může žít podle svýho, no ale myslím si, že to je krásný věk. Stejně jako my na Fajnu máme krásný a super songy, tak vám Miley Cyrus o tom může říct svoje, ale taky Temper City, Self Average, něco, co si dáme právě teď na Fajnu.

nejlepší ještě odpoledne na Fajnu. Nám tady dojela Miley Cyrus, její neskutečný song Flowers. A za chvilku na Fajnu se podíváme na zemřelé. Ano, zní to velice depresivně, ale nebudeme to probírat úplně depresivně, já vám to naprosto slibuju, věřte mi. Ale vlastně možná někoho z vás to trošičku naštve. Ale víte co, já vám to nebudu prozrazovat, o tom až za chvilku.

0: na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
0: Fajn.

Dojíždí nám strašně příjemný taneční song Camila Cabello, její Liar. 7 hodin a 31 minut u nás při Fine Driveu. A při naší první společný hoďce mám pro vás první fakt z Česka. Už jsme si řekli, co je dneska vůbec za den, ale to už je stará informace. Teď se musíme podívat na Českou republiku. V minulém roce Česká republika získala 560 milionů korun. A to z jednoho jediného důvodu. Protože zemřelo 1615 lidí, kteří neměli žádný potomky, dědice ani nikoho takového. To znamená, že peníze propadly státu. A mně to přijde vlastně až neuvěřitelný. Za prvý i ta částka 560 milionů korun, ale že vlastně opravdu existují lidi, kteří vlastně na tom světě nikoho nemají. Mně to přijde strašně smutný. Jako jasný, máme kamarády a všechny ostatní, ale vlastně přece jenom ta rodina, to je něco malinko jinýho, naši blízcí. Ať už je to třeba sestra, kterou vídáte jednou za půl roku, ale furt víte, že tady pro vás je, nebo že ji na tom světě máte. Prostě je to něco vlastně úplně jinýho. Naše songy ale vždycky vám dají skvělej vibe, který vždycky potřebujete. Třeba taky Imagine Dragons, jejich Enemy, právě teď na Fajnu.

0: nejlepší pondělí, teď ve kraji jejich Just Keep Watching. Song, který nám právě dojel na fajnu. No ale my v našem playlistu bangrů, songů a čemkoliv dalšímu máme mnohem, mnohem víc. Například taková Rugail, její Wish for Tinker. Hvězda naší Next Generation programu pro mladý umělce, který můžete slyšet vždycky po 8 hodině až do 8:30. A taky člověk, který umí neuvěřitelně anglicky. Reálně tady slečna není ještě ani 18 a mluví neuvěřitelně. A jak dobře mluví a zpívá, to si poslechnete za chvilku na fajnu. Fajn Drive.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

jsme naši Next Generation Rugale, její Wish for Tinker. 17.49 na fajnu. A my Češi prej žijeme dlouho, no ale ne úplně zdravě. Ano, máme rádi pivo, to je obecná věc o naší České republice, že ho i skvělý vyrábíme. No ale podle všeho, když hodně kouříme, pijeme, celkově třeba nespíme a máme neúplně zdravý návyky, ať už co se týče třeba pohybu nebo stravy, tak sice ano, my se vlastně můžeme dožít krásného věku, nějakých třeba 80 až 100 let, ale prej po 60, to jde s náma už dost z kopce. To znamená, zamyslela bych se nad sebou, jestli si dneska ještě máte dávat ten další pytlík brambůrek, bonbonů nebo tu poslední sladkost, kterou jste chtěli sníst. No a nebo spíš si třeba nakrájet jablko, mrkev nebo cokoliv takovýho. No ale takhle, samozřejmě za těch třeba 50 let, až mě bude 70, tak možná ta medicína bude jinde, ale měla bych se nad sebou zamyslet, co si budeme. Je vždycky lepší přirozenou cestou vydržet, než do toho furt míchat doktory. To je jako úplně upřímně. No ale co se do života vždycky skvěle míchá, jsou například songy. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, song pro lepší skoro večer u nás na fajnu.

0: Damrod Kennedy, Power Over Me, song, který nám dojíždí v 17 hodin a 57 minut u nás na Fajnu. A taky se díky němu loučíme s naší první společnou hočkou. A buďte ready, protože v té další už konečně budeme vybírat song jenom a podle vás.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
2: Fajn. Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: A zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Hudba, kterou chceš slyšet.
9: Lidi, který chceš vidět.
8: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
9: Fajn Socials.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
9: Sleduj Fajn.
0: Předtím, než společně otevřeme další hoďku, musíme taky otevřít naše okno. Dnešní denní maxima byly na 19 stupních, ty už bohužel ale neuvidíme. Teďkon je plus minus 16 až 17 stupňů a je i docela jasno, ale obloha už se pomalu zatahuje. Bude, nebo mělo by pršet na některých částech republiky, naštěstí ne všude, takže buďte v klidu, ale taky obecně za chvilku už neuvidíme naše slunce, protože prostě je večer a v noci by mělo být maximálně 11 stupňů, to znamená zapínejte topení, už je opravdu zima.
10: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Fajn Ride.
0: Dneska s Míšou.
11: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: Čau lidi, otvíráme naši druhou společnou hoďku dnešního Fajn Driveu. A to jednu minutu po 18. hodině. A jak jsem vám slibovala v předchozích asi tak 3 vstupech, konečně budeme vybírat ten nejvíc top cool fresh song Fajnu, no ale ne teď. Ještě si budete muset počkat. Jo, slibuju to už dlouho, ale nebojte, dočkáte se, opravdu se dočkáte a taky si řekneme jednu dost šokující zprávu. Jednoduše, občas, když člověk vtipkuje, tak to nemusí být vždycky 100% jenom vtip. A třeba co není nikdy vtipný, tak já nevtipkuju v našich songách, protože teďkon Eva Farná, Perpetuum mobile, něco, co vám prostě zvedne náladu.

Huntress, taky Zara Larsson, jejich Stateside song, se kterým americká krasobruslařka vyhrála zimní hry, nám právě dojel na fajnu. A na rovinu, každý z nás má nějakou dobrou kamarádku nebo kamaráda. Jo, já věřím, že alespoň o jednom člověku byste dokázali říct, tenhle nebo tahle je můj nejlepší kamarád. A občas právě v takovýchhle přátelstvích se stává, že si lidi říkají, o, ty seš můj bro, ty seš moje sestra. No a právě dvě slečny si říkali 30 let ségry, protože to byly fakt dobrý kamarádky. Ještě taková menší vsupka, oni se poznali na takovém sraze adoptovaných dětí v Nizozemsku a zjistili, že jsou si fakt podobný, že mají podobný téma tak rozhovoru, že jsou vlastně obě dvě intky. No a nakonec po 30 letech, co si říkali ségry, vídali se, hrozně si rozuměli. No, tak přišlo zjištění, že doopravdy ségry jsou a vlastně díky tady tomu random setkání celý život strávili se svojí reálnou biologickou sestrou. Mně tady to přijde strašně krásný, že se to vůbec může stát. A ještě k tomu je to náhoda, není to nic jako, že by někdo je nějak sobě připoutal nebo naved. Prostě to bylo mega extrémně random. Krásný příběh. Stejně jako jsou krásný naše songy. Takový Shimono Save My Soul ví o tom upřímně a určitě mnohem víc.

0: Martin Garrix, neskutečný song Animals, který věřím, že vás zvedl ze židle a pořádně rozhejbal. No a teďkon bude jenom a pouze na vás tady na Fajnu, jaký song vás bude rozhejbávat dál. Mám tu na výběr dva. A jediný, co máte vy za úkol, je mi napsat, jaký z těch dvou je nejvíc top. 724-634-634, telefonní číslo, který si napište do svých zařízení. Když mám nad hlavou píseň Toula. Jako první na výběr je tu Sebastian, jeho Toulava. Nevěříš mi, je to tak. Song, který jsem opravdu hodně, hodně dlouho neslyšela. A já to ti přísám. A taky, který mě hrozně vrací do dětství. Já věřím, že každý člověk v mém věku, to znamená nějakých těch plus minus 21 až 25 let, mě 23, tak máme specifický tanec na tenhle ten song. A díky tomu se vrátíme právě do našich školních let, kdy jsme byli v té 5., 6. třídě a tenhle banger vyšel. Já tomu věřím. Ale nemůžeš mě zachytit a jen se... Ale není jedinej. Playlistu je připravený taky Michael Jackson. A teď už je jenom a pouze na vás, který z těchto songů si pustíme úplně celý. 724-634-634 Sebastian nebo Michael Jackson. Fajn
1: rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude mejdán.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
11: Disco. X on

0: Shakira, taky Burna Boy, jejich Die Die. Song, po kterým budeme na fajnu vybírat nejlepší banger fajnu. Před chvílí jsem vám pustila dva a ptala jsem se, který z nich je lepší. A máme tady, vlastně bych řekla, jednoznačního vítěze. Ano, neříkám. Někteří jste chtěli i ten druhej, bohužel to nevyšlo, ale nebojte, třeba příště.
1: Když mám nad hlavou píseň toulavou, křídla jako pták.
0: Je to Sebastian, jeho toulavá, náš neskutečný vítěz. A já doufám, že jestli znáte ikonický taneček, tak budete tancovat společně se mnou, protože právě teď Sebastian, jeho toulavá písnička úplně celá na fajnu.

0: A prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
0: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.

18.48. Instagram v dnešní době je obrovský téma, ale vlastně spíš už docela upadá. Dneska spíš trenduje TikTok, kde je strašně v uvozovkách jednoduchý získat followery. Jenže to, že získáte followery, neznamená, že jste známý, neznamená to, že jste slavný a neznamená to, že vás budou zvát na různé akce. A v dnešní době už vůbec ne. Ano, může se stát, že máte nějakých 20 000 followerů a dostanete svoji první spolupráci, ale taky se může stát, že máte 1000 followerů a získáte svoji první spolupráci. Záleží totiž na strašně moc věcech, protože ve chvíli, když děláte klasický content, který dělá dalších milion holek, tak svoji první spolupráci a obecně peníze za cocky můžete dostat, anebo i ten úspěch se může dostavit opravdu hodně pozdě. Naopak, když děláte něco specifického, co třeba jen tak někdo nedělá, tak konečně můžete svůj úspěch cítit mnohem dřív. A reálně se i může dostavit, protože častokrát to bejvá, když se zase líčíte jako dalších 200 holek, tak no, to vlastně není tak zajímavý, protože líčit se v dnešní době už není cool, není to hot ani fresh, i když teda neříkám, jako když se umíte krásně nalíčit, je to super, ale spíš byste k tomu měli ještě něco přidat, aby to bylo pro ty vaše followery zajímavý. No ale co je pro naše posluchače vždycky hot, vždycky fresh a vždycky nejvíc zajímavý, tak jsou naše songy, třeba Tiffany Harris, Vertigo, právě teď na Fajnu.

0: 5, taky neskutečný song Sugar, se kterým uzavíráme na Fajnu naši druhou společnou hodinku a pomalu, ale jistě se přesouváme do té poslední. Buďte ready, je na co se těšit.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech?

0: Vánocký flash. Fajn.
1: Trénírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
6: Fajn. Fajn Life.
7: Dneska s Míšou. Pull my trigger, let me blow your mind. Čau lidi, otvíráme společně dneska naší poslední hoďku. Já doufám, že jste ready a že se společně ještě trošku zarelaxujeme, protože upřímně už je večer, jako kam z okna a vidím, že prostě slunce už tam není, že spíš už jde prostě jenom o to se večer někde projít nebo dodělat poslední věc, co musíme udělat a potom se vyrelaxovat a lehnout si do postýlky. O nic jiného nepotřebujeme, jenom prostě relaxovat. To znamená, tohle poslední hoďka bude v tónu vibe relaxu, nic nepřehánějte, jenom si dáme super songy. Jako třeba Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat u nás na Fajnu.

Want It Back. Song, který nám zlepšuje tenhle podvečer na fajnu. A já jsem dřív vždycky při svém vysílání probírala jednu určitou věc. A to jsou nový filmy, seriály a cokoliv takového, co se právě tohohle tématu týká. A já jsem zjistila, že natáčení seriálu Scooby-Doo Originals je oficiálně dokončený. Tenhle seriál bude na Netflixu a bude tam hrát například McKenna Grace. Upřímně, já když jsem se podívala na zbylý obsazení, tak moc nikoho jiného úplně neznám. To znamená, jedno jméno, alespoň jedno, bylo důležitý. No a taky obecně si myslím, že se máme na co těšit. Na novinu úplně novinky ohledně Scooby-Doo moc nevycházely, je to ano, spíš takový film, seriál z našeho dětství, ale myslím si, že je fajn si jednou čas takhle oživit naše dětství, jít třeba do kina, nebo právě si to pustit na Netflixu, protože tahle novinka bude v roce 2027 oficiálně dostupná právě na platformě Netflix. To znamená, buďte ready, ale na co nemusíte být ready, tak jsou naše songy, třeba Rudimental, nebo už je to Somber, Homewrecker na fajnu.

0: With the MC Bees and Honey at the party. A za chvilku společně se podíváme na jednu seniorku, která něco provedla. Ano, v každém věku můžete provádět různý skopičiny, no nebo udělat menší chybu a najednou se proti vám všichni spiknou. O co jde, to si povíme za chvilku, do té doby třeba Felix Jan J. Hart, jejich Pride. Playlist nabitej, pojďte do toho s náma.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.

Alexi and taky Jay Harty, Pride. A my společně na Fajnu se podíváme na jeden sáček a taky na důchodkyni, protože jedna seniorka, jedna žena v supermarketu nenaskenovala sáček a kvůli tomu jí začala stíhat policie. Já jsem nevěděla, že se ty sáčky skenujou. Mě možná taky začne sledovat policie kvůli tomu, že já jsem nikdy v supermarketu sáček nenaskenovala, nikdy jsem nezadala nikde, že bych si vzala sáček navíc a upřímně se občas přiznám, že jsem si vzala jen tak random sáček bez pečiva nebo ovoce nebo čehokoliv, co se do sáčků dávají. No ale stalo se. Nakonec to seniorka musela vysvětlovat, říct všechny informace, že si to neuvědomila. A nebyl to žádný fancy sáček, že byste si třeba řekli dobrý, tak se to člověk musí platit. Ne, prostě úplně takový ten basic, do kterého dáváte ovoce, zeleninu nebo třeba pečivo. Taky vám to nedává smysl, ale opravdu se to stalo. Já tady ty bizárky absolutně miluju a myslím si, že naše společné vysílání jsme museli v pozovkách zakončit tímhle bizárkem, nebojte, ještě chvilku mě uslyšíte, ale tohle byl poslední fakt faktů dne a já doufám, že jste si ho společně se mnou taky pořádně užili. Teď už super songy, například Airplanes, něco, co potřebujeme pro rozhejbání a naladění supermóru.

0: Michael Jackson, jeho Beat It. Skvělá rozejbávačka pro dnešní večer a taky to není poslední song, který máme v našem playlistu. Za chvilku na Fajnu Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Jednoduše musíme si společně vysílání ještě užít, protože za chvilku se s váma loučím a zase 14 dní se neuslyšíme. Nebo taky Fast Boy, Beautiful Life. Jednoduše spousta skvělých songů, který si dáme za chvilku na Fajnu.
1: Fajn Drive. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

poslední song, na který společně rozjíždíme tu nejlepší party, Fast Boy, Beautiful Life. A taky konec Fine Driveu s Míšou. Přesně tak 3 hoďky za náma a my se společně slyšíme za docela dlouhou dobu. A to za 14 dní, nebo vlastně ne, 14 dní ne, já to nebudu přehánět. Já teďko nejjednoduše odjíždím, o víkendu vysílat nebudu a slyšíme se až ten další víkend, což je nějakého 26.9. Já věřím, že to společně pořádně užijete, teďkon si užijte týden i víkend se všema mýma kolegama a kamarádama a teďkon už samozřejmě Next Generation.

0: Čauko, ja som Slávek Fam a posloucháte Fajn Rádio Next Generation. Ať už posloucháte Fajn kdekoliv, ať už v autě nebo v pohodlí domova, rád bych vám teď pustil písničky od mých oblíbených žen. Jsou to songy, které mě poslední dny nabíjejí a který mám strašně rád. Silver Jubilee od Audrey Hepburn, Expectations od Olivia Rodrigo a Wink Wink od Charlie XCX.
1: Next Generation.

0: generation.
1: Čau, stále posloucháte Next Generation. Platformu, která dává začínajícím umělcům možnost dostat jejich tvorbu do rádia. Já se jmenuji Slávek Fan, hudbu dělám už 4 roky a další písnička, kterou uslyšíte, je moje. Jmenuje se Týhle vědíl, tak snad se vám bude líbit.
0: Fajn. Next Generation.

0: Posloucháte Fajn Rádio Next Generation. Já jsem Slávek Fam a teď bych vám rád pustil písničky, které si pouštím vždycky, když se chci cítit, jako kdyby byl ve videoklipu. Pokud zrovna řídíte nebo sedíte jako Passenger Princess v autě, tyhle tři songy jsou na to ideální. Does It Still Mean Something od Kevin Kramer, nevím, jak se vyslovuje při jeho příjmení. High od In Color a Keep Me High od AJ Vitanza.
1: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, posloucháte Next Generation od Fine Radio. Jmenuji se Slávek Fam a teď bych vám rád pustil opět něco z mojí tvorby. Další písnička, kterou uslyšíte, se jmenuje Krem není voda. Je to písnička o komplikovaných stazích s lidmi, kteří vám do světa otevřeli dveře a vy najednou nevíte, jestli si můžete dovolit ty dveře vůbec zavřít, i když ten vztah začíná být toxický. Tohle je Krem není voda.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Fine. What's up? Posloucháte Fine Radio Next Generation. Jmenuji se Slávek Vám a v další sekci bych chtěl dát shoutout mým kamarádům z Cross Records, Štěpánovi Urbanovi, Under My Pillow a Paulimu Grandovi. Klukům, díky kterým se hudba dělá o trošku s nás. Ve svý špíně jsem to já, Vítr a Erupce.

tě víc než sebe. Teď spolu padáme z nebe. Pomalu, pomalu seber odvahu, nechci dopadnout do pekel. Nemůžu bez tebe dýchat, ale každá hádka novej kat.

0: Generation. Yeah.
1: Ahoj, posloucháte Fajn Rádio Next Generation. Stále tu jste? Jmenuji se Slávek Fam a někdo by mohl říct, že jsem první česko-větnamský původní zpěvák. Ne. Myslím si, že tohle označení používám jenom já, ale nevadí. Třeba se to jednou ustálí, chytne. A třeba to ani není pravda, kdo ví. Jo, a pokud byste si mě chtěli nějak najít, tak všude jsem jako Slávek Fam. PHM pro ty, co neumí jakoby vietnamsky. Poslední písnička, kterou ode mě dnes uslyšíte, je Chci si být jistý. Tenhle track jsme udělali s Paulím Garandem v rámci projektu Chorus Justin. Díky moc Paulímu a celému Chorus Records, že jsme tady to vlastně mohli udělat. Jsme strašně vděčný a snad se vám tady ta písnička bude líbit. Jmenuje se to Chci si být jistý. We are number one. Next generation. Number

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.
3: Yeah.

0: Vinice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Here we go.
4: Here we go. Here we go. Go.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Kernera. To nejlepší z Fajnu na Socials.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: teda viděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová NFC.

0: dej mi.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Yeah. All the hits.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.